Tolik Sophie Páez, to je ta talentovaná klavíristka, zpěvačka i skladatelka z Venezuely, žijící už v Berlíně, jak jsem řekl, dlouhá léta. A i nové druhé album na značce Opia Community, Olafur Arnoldse, deska s názvem Bodies of Water, to byla ukázka A Cove. No a teď už Jeff Granke, novinka se značky ze Spojených států Project Records, a tohle toho také už Matadora, ambientně jako je World Music, který vydává už také 4 dekády minimálně. Land of Ice and Fog je název téhletého albové novinky, která už zní v ukázce Adrift Across the Strait. Jeff Granke. Nové album ze značky Project z tohohle týdne.

Tak tolik už hudebník, který začínal tvořit hudbu počátkem 80. let, kdy se přestěhoval do Seattlu. Jeff Granka a jeho nové album Land of Ice and Fog na značce Project. To byla ukázka Adrift Across the Strait. Určitě si třeba připomeneme tohle už veterána třeba v pořadu Seance. Dnes to bude ale další takové legendární duo Windy and Carl v Seanci. No a za chviličku už také pořád intro dnes s new yorkským producentem Chrome Sparks. Tohle ale už je projekt s názvem Vril, na poli takové hodně dub techno zvuku a vůbec elektroniky. Producent původně z Německa, z Hanovru, Uli Hamann se navrací touhletou jeho novinkou Krux, která vyšla opět na značce Delsin, kde je jeho desku třeba Animist před 3 lety. Každopádně Uli Hamann teďka žije už dokonce v Lisabonu, v Portugalsku, kde tvoří tuhletu hypno svou elektroniku z vlivy dubu, techna, ambientu a dalších vlivů. Každopádně deska Krux v ukázce Neural Cache.

Tak to byl už německý producent žijící v Portugalsku Vril a jeho nové album Crux, které vyšlo na značce Delsin. No my se podíváme ještě za tuhle deskou z minulého týdne, kterou jsme nestihli, od výborného australského takového dumtempo indie kytarová počinu Now Always Fates, které vydalo skvělé debutové album na značce Northern Underground, a teď se tam navrací touhletou novinkou, týden starou Qualis, kterou předcházelo několik singlů, které jsme tady z nich některé hráli. Tohle už je skava R.E.M. featuring Lily Hall a projekt Now Always Fades.

Tak tolik projekt Now Always Fades a nové album Colors tohle hudebníka z Austrálie Xaviera Bekeše, který se navrací na Northern Underground, tohletou kolekcí opět vydařenou devítiskovou, to byla ukázka R.E.M. Lily Hall. No a před námi je ještě tato deska také z minulého týdne od projektu na poli ambientu z Frankfurtu nad Mohanem, který si říká Jogging House, a právě Boris Počubaj se navrací touhletou novou deskou Really, která nabízí tentokrát kratší nahrávky, než jsme třeba byli zvyklí v jeho dřívější tvorbě. Tohle ukázka Just Jogging House a deska Really.

Nové album projektu z Německa na poli takového jemného ambientu Jogging House a nové album Really z minulého týdne, fuká se Just. Tak, čas se naplnil novinek, je tady ještě tohleto poslední kompilační dílko ze značky Compact s Colin Adrienem, tohleto kultovního labelu minimál značky, která už funguje 3 dekády určitě. Vydává nám i výbornou sérii třeba Pop Ambient, ale také tuhletu sérii Total, která má už svůj 26. díl. Vydají celkově 16 originálních nahrávek, které se sbíraly jak z toho minulého letošního roku, tak i v nějakých exkluzivních věcech se zde objevují. Třeba i spoluzakladatel Reinhard Forkt, spolumajitel také a bratr Wolfganga Voigta z projektu Gaz. Tohle už ukázka Blosných zecen. Tentokrát taková downtempo záležitost. Ostatně to album už není jenom čistě klubové, ale najdete tam samozřejmě peckého spolumajitele také Michala Mayera z projektu Kelsch. Dále Orlando Warna, Rex the Dog, či Robaga Vrumeho, také projektu Rexon, či Fantastic Twins. Tohle už je ale Reinhard Voigt. Kompilace Total 26, která vyšla v pátek na značce Compact.

Tolik kompilace Total Sechs und 20 na značce Kompakt v ukázce Blostných Zecino a Reinhard Vogta. Celkově 16, jak jsem řekl, věcí tam najdete na této novém dílku z tohletý. Ne, tolik dnešní novinky, kterých opravdu zase bylo přes 80 a kompletní seznam najdete na stránce Rádia 1. Teď už tady máme profilový pořad intro dnes s Chrome Sparks producentem.

Hřebet, příjemný, ničím nerušený poslech při pravidelném profilovém pořadu Intro, který dnes strávíme s americkým producentem, DJem, remixerem Jeremy Malvinem aka Chrome Sparks, který se pohybuje na takovém hodně příjemné elektronickém chillwave soundu, down tempo elektronice, future bass, možná i synthy popu. Každopádně All There Is je název této úvodní věci, která vznikla se zpěvačkou Stefalu v půlce roku 2011 jako jeho vůbec první materiál na takovém minialbu sedmisklavovém s názvem My Three. Každopádně my si dáváme z této prvotiny, kterou si vydal přes svůj bandcamp tenkrát, další ještě dvě ukázky Show You My Way a pak i takovou klidnější věc This Revenge Is Come, která uzavírá tohleto, jak jsem řekl, sedmisklabové dílko My Left Three. Každopádně Jeremy Malvin, tohleto je rodák z Pittsburghu, v současnosti usídlený v New Yorku. Který se říká Chrome Sparks, na jeho debutu My Last 3 z roku 2011. A vy posloucháte dnešní intro. Více info už právě na stránkách Rádia 1.

To byla ukázka This Revenge is Calm, závěrečná věc z EP Minalba, chci říct tak, nebo alba možná už i s názvem My Last Three. Každopádně já jsem opomenul tenhle ten singlík, respektive dvojsingl, který vyšel ještě vlastně v roce 2010, úplně jako jeho první release přes jeho Bandcamp, a to bylo vlastně Boys Clubový singlový počin Wait for Heartbeats, který nabídl dvě nahrávky, tohle ta úvodní I'll Be Wait for Sadness Comes Along. Vy posloucháte pořád intro dneska s Chrome Sparks.

Zazněla nám ukázka Still Sleeping, ještě single, který vyšel na podzim roku 2011 na Bandcampu Chrome Sparks se zpěvačkou Stefalou, se kterou spolupracuješ na té desce Mile 3. Tohle však ukázka už tracku Marihuana, který vyšel i jako single ještě před vydáním jeho EPčka Sparks, ze kterého nakonec vyšly ještě dva singly. Také track Send the Pain On, celkově šestiskobové EP, které se objevilo až pak v roce 2013 na značce Future Classics. Chrome Sparks, skladba Marihuana. Single ještě z roku 2012, který se objevil na EP Sparks.

Tak to byla ukázka Cosmic Clapse of Love, parádní věcička z tohohle jeho EP Sparks, které vyšlo v roce 2013 od producenta Jeremy Malvináka Chrome Sparks. My si můžeme říct, že tohleto EP obsahoval celkově 6 nahrávek, docela vydařený počin, který se objevil, jak se řekl, na australské značce Future Classics. Myslím, že v té době v Austrálii pobýval, je to možné, mám pocit, že v té minulé dekádě tam byl. Zjistím, kouknu se. No ale tohle už je jeho single Goddess, který vyšel hned následující jaro. Opět na značce Future Classics. Jako ochutnávka právě se stejnomeného EP. Tohle je australský label Future Classics. Chrome Sparks s dnešním intru. Tenhle ten talentovaný hudebník ze Spojených států, současně usídlený v New Yorku. A playlist a info už najdete na stránkách Rádia Právě pod

Posloucháte profilový pořad intro dnes o americkém producentovi Chrome Sparks, za kterým najdeme hudebníka původně z Pittsburghu v Pensylvánii Jeremy Malvina, který už od dětství projevoval silný talent právě pro rytmiku, ostatně vystudoval, myslím, že i bubny a hrál dokonce v několika indie popových a indie rockových partičkách jako Stepdad či Miniature Tigers. No ale musím říct, že od toho počátku minulého desetiletí začal se věnovat právě syntezátorové muzice a hodně právě analogovým syntezátorům přesně. A tyhle hřejivý zvuky právě najdete na jeho těch raných věcech, EPčkách, které vznikly už také pro značku z Australia Future Classic, která ho chytla hned poté singlovce Marihuana, která se stala takovým virálním hitem v roce 2012 a po té době tam právě vydával ty EPčka, jak jsem řekl, s názvem Sparks, Goddess a tohle už je také EPčko Parallelism, které vyšlo v roce 2015. Konkrétně předsezeno i tím singlem Moonraker. Tohle už je Chrome Sparks v dnešním intru. Playlist na stránkách Rádia.

To byla ukázka All or Nothing, spolupráce také Jeremy Melvina a Corm Sparks se zpěvačkou Angelica Bess, ta věc z roku 2016. Já jenom doplním, že k tomu EPčku Parallelism na značce Future Classics vyšlo ještě v prosinci roku 2015 také EP Moonraker Remixes, z remix třeba od projektu Pascal, Laure nebo samotného Chrome Sparks, ale z časových důvodů už na to nemáme. Každopádně tohle single All or Nothing, první věc upsaná také na už značce Counter Records od labelu Ninja Tune, kterýho se vrči talentu podchytili už po té nějaké show a vůbec turné s australským labelem Future Classics. Povídání těch třech úspěšných EPček, které tam měl. No a schylovalo se samozřejmě i k vydání desky. Tohle však je ještě single z roku 2017, který vyšel v březnu na značce Counter Records jako opravdu single, který nikde nenajdete jinde. Má název Wake, Chrome Sparks, na rádiu 1 v dnešním intru.

No, po té singlovce Wake, kterou se si před chviličkou ještě před tím trackem, tím albovým singlem, se objevila hned z kraje roku 2018, ale ta parádní další spolupráce s zpěvačkou Angelica Bass. To byla ukázka What's It Gonna Take, která dostala ještě v průběhu roku 2018 i kabátek od třeba Machine Drama. Ale my už si hrajeme tuhle další singlovou věc, která byla z toho připraveno alba debutu pro značku Counter Records, kolonie nazvaného Chrome Sparks, který nakonec spatřil světlo světa v dubnu, ale ještě předtím vyšly právě singly jako Still Thinking, Still Think v únoru, či také I Just Wanna v dubnu, či Oh My Perfection, který si také dáme. Chviličku po této právě Radio Edit verzi z kaby Still Think a Chrome Sparks ze své debutové desky po ní nazvané Chrome Sparks pro značku Counter Records, což se mu trošku splnil sen být na roastru tohohle sublabel Ninja Tune, který ovlivnil jeho tvorbu, jak sám říká, od mládí. Jeremy Malvin a Chrome Sparks v dnešním intru. No a playlist kompletní na té stránce Radio 1. Šeska vás still think.

Tak, to byla další parádní věcička z debutu producenta Chrome Sparks, oficiálního pro značku Counter Records, vyšel, jak se řekl, v dubnu roku 2018, no a právě s touhletou první deskou jste ho měli možnost také vlastně jedinkrát vidět v Praze, kde jsem měl možnost také u toho být, a to bylo, mám pocit, v roce 2017, kdy se objevil už vlastně o rok dříve, v dubnu, když vyšla deska v experimentální prostoru NOD, společně tenkrát s bratry. Já jenom doplním, že na této desce eponymně nazvané Chrome Sparks dokázal právě Jeremy Malvin vlastně jednoznačně to, že je opravdu úžasným hudebníkem, a deska je plná opravdu silných emocí, co jste mohli už nasát, a je zvukových pěkných nebeských hřejivých syntezátorů. Ostatně z desky vyšla i skladba I Just Wanna jako single, kde se objevala zpěvačka Chloe Cowell z projektu K-Claw, který vydávala značce Ghostly, mám pocit, tak v té době. Právě zní tato skladba pod náma, ale z časových důvodů už nemáme čas si všechno pouštět tady. Ty čtyři věci jste slyšeli z jeho debutu Chrome Sparks, eponymně nazvané Chrome Sparks, a my už si dáváme singlovku, která se objevila ještě před koncem roku 2018 a byla předzvěstí také jeho dalšího EPčka pro značku Counter Records, Be On Fire. Tohle už je skladba Into Your Love, a hudební producent z Spojených států Jeremy Malvin a Chrome Sparks, teď už v této ukázce z roku 2018, a tracku CP Be On Fire, skladba Into Your Love.

Tak to byla ukázka Be on Fire ze stejnojmenného EP, které se objevilo hned z kraje roku 2019 právě na značce Counter Records. No a Chrome Sparks opět nabídl tak tentokrát takový kratší pětiskabové EP, kde vyšly takové exkluzivní nové nahrávky. Pak už musím říct, že bylo více než rok o covidu toho roku 2020 a vlastně až květnu roku 2021 se objevil Chrome Sparks na značce Odessy stahových kolegů ze značky Counter Records a to na jejich vlastním labelu Foreign Family Collective na kompilaci Rare Waves Volume 1, kde se objevila tato exkluzivní

Posloucháte intro dneska s Chrome Spark, producentem ze Spojených států, a tohle byla ukázka z kaby Blood, kterou jste našli také na společném EP Chrome Sparks a zpěváka Rio Cragen EPčku Void, který šel také na značce ještě Counter Records, Tiskabová záležitost kratších nahrávek. No ale my si teďka dáme také ukázku tohohle tracku, který vyšel o dva roky později, v roce 2023, konkrétně je to tentokrát skladba You Are Love, která se objevila také ještě na značce Counter Records v lednu. A byla to taková možná rozlučka se s labelem Counter Records. V té době už zase vydává Chrome Sparks na svém vlastním bandcampu. Teď už skladba You Are Love, exkluzivní single z roku 2023 z ledna.

Tak tohle byla parádní remixová práce také Chrome Sparks pro DJ Shadowa. Tato věcička se objevila v roce 2024. V lednu mám pocit jako právě single, samostatný remixový k té desce Adventures Action, té sedmé studiovce, kterou vydal ten americký už veterán na poli těch downtempo beatů a tribopu Joshua Poli, vysoká DJ Shadow, Action Adventures deska a skladba z ní You Played Me of Chrome Sparks remixu, ale on pak ještě se objevil Chrome Sparks také ve spolupráci s Kito a Is You nejdříve singlu All I Need, kterou posloucháme teďka, a pak i celém EPčku, které vyšlo pod názvem Melter v květnu roku 2024. A nabídlo 4 nahrávky, my si dáváme tuhle ukázku All I Need.

po roční odmlce se navrátil Jeremy Malvin a Cocoon Sparks až letos právě tím sympatickým singlíčkem s názvem Sleeper, který vznikl ve spolupráci také s Jonzim z kapely Sigur Rós a Khalidem. Single vyšel mám pocit v létě, teďka v červenci. No a album pak dlouho nenechal na sebe čekat, vyšel teďka v září, v půlce září na jeho bandcampu, tentokrát pod názvem Ball of Light, opět plné hřejivých melodií a syntezátorových právě vintage zvuků. Já jen doplním, že my jsme tady dělali remix pro DJ Shadow, ale on měl na svém kontě spoustu remixů, ať to byly právě třeba stávní kolegové Odessa, dále třeba Major Lazer, Porter Robinson, Tennyson či Turist, také z předloňska. Teď už ale skvělá True Casio 5000 a nové druhé album, poslední deska Cocoon Sparks s názvem Ball of Light.

Tak to byla ukázka Pleasure z letošního dílka druhé desky amerického producenta Chrome Sparks, o kterém jste poslouchali také dnešní pořad intro, který se blíží ke svému konci. Já doplním, že to byla ukázka Pleasure z jeho novinky Ball of Light, která vyšla po 8 letech, kdy se věnoval Jeremy hlavně při různým dalším interpretům a produkci lidí jako třeba Lily Allen, Mia Folik či Selena Gomez, popovějším hvězdám. Každopádně jeho album Nová deska opět osobitější, možná ještě dílko, opět vyzrále zvukově album s hřívými texturami, propracovaným sound designem a hravými rytmy, co jste slyšeli předchozí v gásce. Jak jsem řekl, spolupracoval na něm s Yoncim v té singlovce Sleeper a s R&B hvězdou Khalidem, také ale i se zpěvačkou z Austrálie Emma Lewis. No a to už je závěrečná věc po této pod náma věci o Moni Pattern, ambientní skladba s názvem Call on Me, kterou uzavřeme dnešní putování v pořadu intro s tímhletím talentem na poli synthy popu a takové inovativní elektroniky. Tady je už Jerry Malvinak a Chrome Sparks na své novince Ball of Light a ukázka Call on Me. Závěrečná věc v dnešním pořadu intro. Za chviličku už seance také s Wind & Carl a jejich novým albem, které vydali na značce Cranky Records, také po delší odmlce desce, kterou natočili ve spolupráci právě s projektem Optigon Conservatory. Teď ale už Chrome Sparks, klama Call on Me.

opět příjemný, ničím nerušený poslech vám přeje zase dnes s novou deskou ze značky Cranky Records od tentokrát čtveřice, kterou tvoří projekt Windy and Carl, kterýmu budeme dneska věnovat se blíže v seanci společně ještě s projektem Optigen Conservatory, který tvoří dvojice Frank Rotondo a Fred Thomas, kteří společně právě s Windy and Carl udělali tuhletu novinku album s názvem právě Windy and Carl Meet Optigen Conservatory. No a my jsme z ní poslouchali na úvod z klubu Coast Starlight. No a už se nám rozeznívá ta další druhá ukázka z této celkově šestisklubové kolekce, opět drone ambientní muziky, kterou vydala tato už legendární chicagská značka Cranky, kde třeba vydává i Lost Seal nebo určitě spoustu dalších. Windy and Carl tam vydávají už také téměř dvě dekády a vy tam najdete samozřejmě spoustu dalších zajímavých jmén, ať je to Keith Felton Whitman z té ambientní muziky, také třeba projekt Pan American či Stars of the Lit tam vydávali dříve, které jsme si tady také tady hráli. Každopádně Windy and Carl, jak jsem řekl, patří k těm také zásadním postavám dvojce Carl Hultgren a Windy Weber. Hudebnice dělají svůj takový postrock drone ambient, jak jsem řekl, už od počátku milénia, respektive od počátku 90. let, dá se říct možná spíš tak. A teďka dokonce nedávno vyšla jejich první deska Portal na značce Cranky Records v reedici po těch 32 letech. My si také dneska dáme snad na závěr dnešní seance. Tohle už je skladba Timelines, která uzavírá tuhletu novinku Windy and Carl Meet Optigen Conservatory. No a pak už se vydáme proti proudu času za dvojicí ze Spojených států Windy and Carl. Jinak playlist už tuhle chvíli najdete také na stránce Rádia, včetně odkazů. A teď už Windy and Carl a Optigen Conservatory na jejich novince pro značku Cranky v ukázce Timelines. Já přeju krásný poslech. No a připomínám, že seance by měla být opět k poslechu také na sajtě Radio LV, jež odkaz najdete na stránce Rádia na podpořadem seance, a to od večera pondělní.

0: to byla dnešní seance s americkým projektem Wind and Carl, tohletou legendární postrok druhoambientní dvojicí, která funguje už od počátku 90. let na scéně, a dokázali jsme se to i tímhletím albem, které původně vyšlo v roce 94 na značce Blue Flea, respektive o rok později také navinulo na značce Badabing pod názvem Portal, a teď má vyjít dokonce reedice v půlce příštího měsíce na značce také právě Cranky Records, kde vyšlo to jejich letošní nové dílko Wind and Carl Meet Optigen Conservatory. Tolik dnešní seance, kompletní playlist najdete na stránce Rádia 1, od mikrofonu se s váma loučí Josef Sedloň, my se uslyšíme dnes 19 hodin při pořadu CD Nonstop, dneska s kapelou Beacon a jejich předposledním albem The Leaf, no a na vyslyšenou pak naživo v úterý opět po 15 hodině. Dobrou noc, krásné ráno.
1: Výběr získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné.
2: Ale pozor, milý pane, nejlepší vejvar získáme jedině na Rádiu 1.
1: Není to nic proti žádným bontónu. Zrovna tak tam můžeme...

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

Dobré ráno všem posluchačům a posluchačkám Rádia 1. Máme krátce po 6. hodině a dneska je sváteční den, takže moc zdravím vás, co posloucháte. Vy, co ještě spíte, tak moc vám přeju hezký spánek. Já jsem trošičku nachlazena, takže dneska to bude víc písničkové než povídací a mám toho pro vás spoustu. Právě nám dohrála Mary Poole, což je původem portugalská písničkářka a vydala desku, koukám, že to bylo přesně před měsícem, Rotten Luck, tady tahle písnička se jmenuje Favorite, vyšla jako single a za mě je to velmi povedené. No a já jsem si včera při vytváření playlistu na dnešek vzpomněla na kapelu Portugal The Man, tak si pojďme pustit a ještě jednou přeju hezké ráno.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
7: Reklama na Radio 1.

střihače, promítnu ti na víčka 500 a...

To byly Lokon a jejich Distorted Moves. Já tady mám dneska připravených docela dost novinek. Pustím právě teď jednu z nich a je to písnička Prsteň od teba od trnavského hudebníka Myšina. Tady je na featu Miau Lau, kterou můžete taky znát, taky hudebnice ze Slovenska. A no, tady tenhle song vyšel teď na desce Pesničky o lásce jsou patetické. No, tak téma, o kterém hodně hudebnictva zpívá už dlouho a vlastně Sam Myšina o té desce říká, že byť vlastně tady s tímhle výrokem Pesničky o lásce jsou patetické, je vlastně v pořádku být občas sentimentální, občas plný potřebného patosu. Tak tady nebudu už dál se svým nachlazením tady mluvit a zase si pouštíme nějaký blok písniček a pak se zase uslyšíme. Takže tady tohle Myšino a Prsteň od teba na featu s Miau Lau.

0: jedno.
1: Máš u sebe korunu?
2: Na co?
1: Na novou vanu ze Senesy.
2: Odkud?
1: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
2: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
5: Už je zase září.
6: Škola volá.
5: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
6: A jo, vždyť je to letos už po 7.
5: Přesně tak.
6: A kdy to letos bude?
5: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
6: Těšíme se na vás na Podlemce, na Smíchově.
5: Více
6: na literární dům.cz.
5: Vstup volný.
7: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A nám už teď hrají The War on Drugs a písnička Who's That, jedna z novinek. Kapela vydala po několika letech, snad po pěti letech, vydali nový single a jsou to zase staří známí War on Drugs, takže užívejte tento song.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
4: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
5: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
4: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
5: Ester Boll, Infračervené.
4: Divadlo Meat Factory.
6: Reklama na Radio 1.

nejnovější single Soccer Mommy, jmenuje se Rings of Saturn. No, jsem ráda, že se ohlásila nějakou písničkou, vždycky hrozně ráda Soccer Mommy poslouchám, protože je to pro mě taková, jak to říct, taková trošku, mě to tak nějak jako nadnáší a budeme se nadnášet i dál, protože já jsem slíbila novou hudbu a máme tady hudebnici Thum, snad to čtu dobře, a song I'm Going Back to Lebanon. Je to Libanon, nebo původem vlastně z Libanonu, hudebnice teď je usazená v Berlíně a tady tohle je nový takový elektropopový banger, takže posílám i vám.

Právě nám dohrává nejnovější single M83, jmenuje se Blister Sunrise. No, taková moc hezká shoegazová hymna. A my zůstaneme u novinek, protože se jich teď sešlo v září, jak to tak bývá, tak se sešlo hodně nové hudby. Pustíme si za chviličku Frankie and the Deadbeats, písnička Not Easy to be Found, česká kapela a česká countryová kapela, a mají vlastně na featu George Cessnu ze Slim Cessna z Auto Club, což pro mě bylo vlastně dost zajímavý, takže si tady tenhle single pustíme všichni společně. A taky jsem chtěla říct, že na webu Rádia 1 doplňuju playlist písniček, které dneska zazní. Budu tady s váma až do 9 hodin a pokud máte nějaký vzkaz tady tohle sváteční pondělí, tak můžete určitě napsat i do studiového chatu. Já tady dneska mám takovou hodně velkou pohodičku, takže každopádně vítám různé zprávy a podobně. Takže tady tohle už jsou Frankie and the Deadbeats a Not Easy to be Found s Georgem Cessnou na Vítu.

Dohrála nám polská písničkářka Sonia píše piosenky a song se jmenuje Zášlubiny s mořem. Já teď pro vás mám takovou pochoutku od Damiana Churada. Písnička se jmenuje 1988 Remove the Past. No a co je na tom tak zajímavého je, že to je vlastně, vyšlo to teď na desce This Fabulous Century a je to vlastně kolekce dem, nebo neřekla bych úplně dem, ale vlastně písniček v nějaké úplně jako prvotní formě, některé z nich vlastně potom na Damienových deskách ani nevyšly a je vlastně chtěl vydat něco už teda, když to vyšlo poprvé, což bylo na limitce vinylu v roce 2004, tak vlastně píše, že to jsou zachycené písničky jako v té nejvíc vlastně raw podobě. Není to nějak vyčištěné a za mě to je kolekce fakt krásných songů. Slyšela jsem tu desku celou, takže moc doporučuji a my si právě teď jednu z těch polished písniček pustíme. A je to teda 1988 Remove the Past.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
4: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
5: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Když padá DAB Plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

Tady tohle byla písnička od Emmy Ruth Randall, jmenuje se Powerless, je to nejnovější single z desky, která se jmenuje These Killing Times, vyšla před pár dny, takže moc doporučuji, určitě si tady tuhle desku od portlandské hudebnice pustíte. A no, jsme pořád v těch novinek, takže my si pustíme Bonnie Prince Billyho, písničku They Keep Trying to Find You, která vyšla na letošní desce, nejsem si jistá, myslím, že je z března, ale teď nevím přesně, a jmenuje se We Are Together Again, takže dáváme si Bonnie Prince Billyho.

právě nám dohrála písnička Hurricane od Mr. My zůstáváme stále v USA. Byť jsme se teď vrátili tímhle songem do roku 2012, tak každopádně zůstáváme aspoň na stejném kontinentu a pustíme si song Enemy od Interpol. Mimochodem Interpol vydali tenhle rok desku This Mirror Weighs a Ton. Je tam hodně dobrých songů, zamilovala jsem si hned pár. My si jeden z toho pustíme, není to ten single, který už jsme párkrát v rádiu slyšeli, ale bude to písnička Enemy, která má na back vokálech vlastně Banksovu ženu, takže za mě moc hezké zpestření tady téhle desky. Tak jo, tak tohle je Enemy od Interpol.

0: Kulturní servis.
1: Na další z cyklu architektonických přednášek vás zve Kruh.
2: Zdravíme do Rádia 1. Ráda bych vás pozvala na říjnovou přednášku spolku Kruh z cyklu Dostupné bydlení. Jak se staví ve Finsku? Na to odpoví architektky ze studia Tally Architects. Ateliér se zabývá otázkou bydlení již od svého počátku. Jeho projekty pravidelně získávají uznání ve finských i mezinárodních médiích a v roce 2018 reprezentoval Finsko na Benátském bienále. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 1. října od 7 hodin v kině Světozor. Více informací naleznete na webu kruh.info. Za Kruh zdraví. Maku.

Dohrává nám Destroyer a písnička Bologna na featu s Fiverr. A já teď pustím Lana Del Rey, co by to bylo totiž za směnu, a aniž by zazněla jedna z jejich písniček. Takže myslím si, že jednou jsem to porušila, že jednou jsem Lanu pustit zapomněla. My si pustíme song California. Je to z desky Norman Fucking Rockwell. Nádherná práce s melodií, s textem. Hrozně ráda, když můžu, tak ji hraju na klavír, když si teda zrovna vzpomenu na to, jaké ty čtyři akordy to tam zrovna jsou. A no, co víc o tom. Krásný song. Posuďte sami.

0: CD Nonstop.
1: Za americkým elektronickým projektem Beacon najdeme od počátku minulé dekády newyorské duo Jacob Gossett a Thomas Marley III. Jejich čtvrté album Along the Lees si vydali v roce 2022 na své značce Apparent Movement. A vy si ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Právě jsme slyšeli švédskou kapelu Division of Laura Lee. Písnička se jmenuje City Sick. Hrozně super hymna. My se ale ze Švédska přesuneme do Polska a pustíme si písničku Všistko jedno od polského rapera Taco Hemingway. Hemingway na tomhle songu, nebo spíš jako celkově spolupracuje s Rumákem, což je jeho producent. A no, všistko jedno, tak nevím, jestli je všistko jedno, nebo není, třeba se to dozvíme, nebo se to nedozvíme. Každopádně z Polska pak ještě pojedeme trošku víc na jich, a to do České republiky, takže dáme si dvě takové alternativní rapové skladbičky.
1: Jebat je tam taky vyprávějí, dívky byly jaké zprovazají, budko chyba navet handlují, bo jak się popiją, to łomot, krzyki, wrzaski. Nie wiadomo, co się tam dzieje. Firany się u mnie bujają, żerandol się

0: Počkej, chytajko, dělej, to mě musíš jako říct, že to mě jako fakt těžce mě to jako zajímá. Promiň. Hele, to mě jako řekni. Hej, koho tě bojíš, jo? Jako losnu, anebo mažňáka?
1: Já, jako každý soudný člověk, volím Rádio 1.

Dohrávají nám Duster, Familiar Fields, moje hodně oblíbená písnička, na kterou jsem si včera taky vzpomněla při vytváření playlistu na dnešek. No a já se s váma rozloučím. Já jsem byla Lenka Zbořilová, jsem tady každé sudé pondělí od 6 do 9 ráno. Dneska se po mně můžete těšit na Žofii Helfertovou, která tady bude od 9 do 12 a potom od 12 do 3 se můžete těšit zase na Zdeňka Lichnovského. No a my se vlastně můžeme slyšet i dřív, než za ty 2 týdny, protože bude probíhat den s československou hudební scénou a to proběhne 6.10., takže příští týden. Je to příští týden? Nebo to je za 2 týdny? No, 6.10. V úterý a jo, je to příští týden. A já budu vysílat od 2 do 4 odpoledne, takže trošičku jiný čas zase. No, určitě to budu sdílet na sítích a můžete sledovat i vlastně Rádio 1, bude tam všechno napsané. No a čím já se dneska rozloučím, tak bude písnička od The Cure. Song se jmenuje End Song a je to strašně krásný heartbreaking, dlouhý song, takže teď 10 minut budete poslouchat, když budete chtít. A vlastně Robert Smith o tom songu říkal, že mu připomnělo, když se někdy díval na hvězdnou oblohu, jak se s tátou dívali v roce 1969 na oblohu, kdy Apollo přistávalo na měsíci. Takže já vám to, tady tenhle song posílám a mějte se krásně a slyšíme se teda třeba příští úterý a nebo za 2 týdny v pondělí. Tak jo, hezké sváteční pondělí. Čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
2: Jasně, a já budu britská královna.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
2: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
1: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
2: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
1: No počkej.
3: Více o nabídce na byd.com.

0: více na webu a sociálních sítích festivalu.
1: Beetle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
2: Reklama na Radio 1.

Protože 5 let píči, to fakt není málo, to je 5 let, vole. Chápeš to? Jo, 5 let někoho mít rád, tak kurva hodně. Jako kolik ti bylo, vole? 14?

Už je to tak, tak se klidně stav. Víš, že tě mám hrát víc, než bych byl rád. A hle, ty jsi tu zas. Baby, dobře ví, co vidím v nás, že já hrát s tebou ztrácím čas.

0: rád a hle.
1: Tenhle ten český mladičký rapper, který se říká Jay Austin, vydal 4. září nový album. Jakož párkrát zaznělo v téhle písničce, jmenuje se Už 5 let jsem s tebe v píči.

0: pražský Hamu taky hru na trombón.
1: Už jsem si to říkala někdy?
2: Já
1: nevím, a mám ti to jako napsat, nebo?
2: Nevím, kámo, co tam dal.
0: No a ještě před reklamou jsme si hráli skladbu Shouldn't Be, na který se dal dohromady londýnský Goya Gambani a taky skvělej producent, pianista z kapely Ezra Collective Joe Armon Jones. No a tohle je reperka Annie.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

strange fruits are ladies of the night, like you're back down. Maurice White move fire. Máme v podstatě 9:30 ráno, vy posloucháte Radio 1 jako vždycky. Před chviličkou nám dohrál AZ Chaik, rapper z LA, který vydal nový album No Rest for the Wicked. Teprve asi pár let zpátky ho proslavil Kendrick Lamar a teďka se mu objevují na fítech jména, jako je Tyler, the Creator. A přesně s ním jsme si hráli skladbu

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

drop 2, 3 at 50.

Dnes jste poznali krásný hlas anglický producentky a zpěvačky, která se říká Tirza. Myslím, že tomu je minimálně 3 roky, co cokoliv vydala. Tohle bylo kombo s hudebnictvem a producentstvem Cold. A taky jste mohli slyšet vokál výborného undergroundového londýnského rapera Johnino. Skladba Miles. Ještě předtím to byla Sessy 009, skladba Dreamer, tentokrát v Tony Zeltzer remixu. Tonyho Zeltzera můžete znát i pod jeho vlastním jménem Antonio Hernandez. Je to brooklynský producent, který skládá například pro Princess Nokia.

Belgicko-japonské elektropopové duo Ailey and Orson, který se chystají vydat svoje druhý album, tohle je ukázka z něj. Skladba Achi Kochi, což japonsky znamená něco.

pátek vyšla tahle mnou dlouho očekávaná nová písnička od Kiss Facility. Jmenuje se We Share a Dream. A doufám, že vás naláká na středeční koncert. Teda doufám, že ve středu je 30. Každopádně 30. září ve Fuxu 2 vystoupí Kiss Facility, což je producence Gabo Dega a jeho přítelkyně Maya Alcatéry, který vokály můžete slyšet v pozadí. Hodně si od toho koncertu slibuju, přála jsem si ho k narozeninám. A je to parádní kombinace takýhleho shoegazu a klubového popu, řekněme. A parádních arabských vokálů mají. Pokud vám uniklo jejich poslední debutový, zároveň debutový album, Kazna, určitě si ji doplňte.

0: Reklama Rádia 1.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Reklama na Radio 1.
5: Rádio 1, to žeru.

pocit, že v pátek vyšlo Nathanu Jenkinsi, a.k.a. Bullion, nový album. Jmenuje se Nearly. A je to taková nejvíc popová záležitost pod tímhle ctím pseudonymem. My si hrajeme skladbu Young Shiver.

0: Bullion je taky mimo jiné velmi dobrý producent. Můžete ho znát třeba z produkce Stvorby Nilu for Yanni, nebo třeba Avalon Emerson.
1: Kulturní servis.

a my se podíváme na kulturní servis pro tento sváteční den. Svátek mají nečekaně Václavové, všem jim přejeme všechno nejhezčí. K dnešnímu dni 28. září 2026. Koukneme se na festivaly, galerie a taky program Rádia 1. Future Gate, filmový festival s tématem geopolitika a zdroje v budoucnosti po celé České republice. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Galerie ve studiu Prám je Amélie Lempert a její výstava s názvem Chiméra. Na vodní tvrzi Jeseník od 17 hodin je dneska vernisáž výstavy Jaromíra 99, tam odkud jsem. Ve Vladislavském sále Pražského hradu jsou stále k vidění české korunovační klenoty. V Rock Café Vlado Majen, Doxu Radka Bodzevič a výstava s názvem Faust. Kunsthále Praha Memory of Touch One, sbírka Kunsthále Praha v dialogu. Galerie C12 Michal Štochl, Head and Shoulders. Kaštan, scéna Unijazzu Jitka Hilská, výstava s názvem Trocha poezie. V galerii Kostka v Meat Factory Julius Reichl, Dědictví krve. Na Chvalském zámku Cesta kolem světa za 80 dní. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová a jejich Zrání. Sektor 9 na Smíchovské náplavce Laura de Lago. Umbrails. Atrium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svátek a Matěje Herbka,

a abych nezapomněla ještě program Rádia 1 od 18 hodin pořad Big People, od 19 hodin klasický tradiční pořad CD Nonstop, tentokrát s Beacon a album Along the Leaf. Od 8 hodin pořad Ešus, ve 21.00 hudba za dobrou práci, v 10 hodin pořad Inklubátor a v 11 hodin Jazz a Fusion.

Máme 10 hodin a 13 minut. Před chviličkou nám dohrála ukázka z novýho alba Life on Arrival od producenta z Londýna, který se říká Melay. Skladba se jmenovala Soulflower.

a v Británii zůstáváme. Tohle je mistr samplingu. Producent. This is the hour of question. Vlastním jménem Archie Fairhurst, a.k.a. Romare, kterýho jste mohli slyšet 6. února v paláci Akropolis. Questions. A minulý týden vydal nový album Oblivion. My si s ní hrajeme skladbu Questions.

mám pocit, že v pátek vyšla tady ta nová písnička Another Planet od Tayshi Matthews, DJky a producentky z Londýna, která se říká Tisha. No a tohle není její první spolupráce s vokalistkou a producentkou Polenou. Mám pocit, že minimálně druhá. A taky se letos objevila i na featu u mýho oblíbeného brooklynského producenta Bad

0: jedno.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy, too comfortable to take off.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Zdeňku, vyberte si políčko.
10: Poprosím, C jako cirkulárka?
9: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+?
10: To nevím.
9: Jane, chcete odpovědět?
11: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
10: Já to vím.

producenta jsem si za poslední roky hodně oblíbila. Objevila jsem ho skrz britského producenta Synchro, kterýho jste mohli slyšet na Shotgunu pár týdnů už zpátky. Nicméně ten producent se jmenuje Tom Jarmy, je z Londýna a vydal v pátek nový EPčko s názvem Dreamcore, který vyšlo na značce Permanent Vacation. Najdete na něm 4 tracky.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, máme tady soutěž, strhující debut Rychlý konec a 15-letá pauza Fantastická druhá deska. Trajektorie manchesterské kapely Woo Life je přísná, nenucená a naprosto autentická. V novinku Wave That Will Never Break už fanoušci kultovního debutu z roku 2011 ani nedoufali. Woo Life jsou enigmatičtí a přece okamžitě srozumitelní, rovnice kytary a funk a soul plus R&B rovná se heavy pop stále maká. V Praze se Woo Life představí 1. října v Sub-Zero. To snad psal náš programový ředitel Zdenda Lichnovský, nebo co? Jako support vystoupí domácí Velocetrol. Zatím nevolejte, telefon je vypnutý, vyvěšený, nicméně telefonní číslo k nám do studia je 210-323-919 a vy můžete právě teďka vyhrát 2 vstupy na koncert Woo Life, který bude 1.10. v klubu Sub-Zero. Otázka není úplně jednoduchá a proto vám dám rovnou 3 nápovědy, takže si žhavte telefony, protože otázkou pro dnešní den je. Woo Life je zkratka, co celý název znamená? Za A, Wake Up, Live Your Freedom, za B, World Unite Lucifer Youth Foundation, nebo za C, Warriors United, Love Your Fight. Volat můžete právě teď. Halo, tady Rádio 1, Žofie, u telefonu.
2: Já zdravím, u telefonu Zdeněk.
1: Ahoj, Zdeňku.
2: Tak já si čistě typnu to Ačko.
1: Tak to bohužel není ono. Tak dáme šanci ještě někomu jinému. Tak hezký den sváteční, zatím ahoj. A hned tu máme druhého volajícího, halo, halo.
3: Ano, Žovko, Kamil, prosím tě, já se omlouvám, já jsem to zapnul až teď, když už tam probíhá ta soutěž, ale rozkusím, když mi prosím tě říct ještě...
1: Hele, a nevyhrál ty si náhodou soutěž minulej týden?
3: A jakou?
1: Nevyhrál? Já jsem mluvila s nějakým Kamilem, který zněl podobně jako ty.
3: Určitě, ano.
1: Byl jsi to ty?
3: Ne. Něco asi jo, ano.
1: Dobrý, nevadí, já se jenom ptám. Hele, otázka je, Woo Life je zkratka, co celý ten název znamená? Za A, Wake Up, Live Your Freedom, za B, World Unite Lucifer Youth Foundation, nebo za C, Warriors United, Love Your Fight.
3: Čí krása.
1: No.
3: Tak jo, tak Bčko zkusím.
1: Tak to si trefil. Tak dobrý.
3: Tak jo.
1: Dobrý, tak gratuluju, vydrž mi chviličku na drátě a domluvíme se, co a jak. Tak zatím.

3 dny zpátky, tedy v pátek, vyšly na značce Ninja Tune 3 nový tracky od Bicep. Jsou to 3 kolabo tracky a my si hrajeme ten s názvem Air, kde můžete slyšet Soar.

0: CD Nonstop.
1: Za americkým elektronickým projektem Beacon najdeme od počátku minulé dekády newyorské duo Jacob Gossett a Thomas Marley III. Jejich čtvrté album Along the Lease si vydali v roce 2022 na své značce Apparent Movement. A vy si ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
5: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1, na Plutu by se divili.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Zrní. Jmenuje se Love You.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

tuhle chvíli ví, kytary určitě poznáváte. To je kapela Ratatat z Ameriky. A taky projekt Kunzeit, který 18. září vydali společně nový album. Jmenuje se Secrets. A za projektem Kunzeit se skrývá Mike Stroud, producent z Ratatat, a taky Augustine White, který ho můžete znát taky z jeho projektu White Flight. My jsme si hráli skladbu Pure.

tohle je pro mě ze stejný nostalgický kategorie, protože Ratatat jsem poslouchala zhruba tak ve stejnou dobu jako tady toho francouzského producenta, který se říká Kid Loco. Taktéž 18. září vydal album, který původně mělo být jeho debutový vůbec. Nahrál ho totiž v roce 96, ale nakonec on nevydal a vydal jako svoje debutový album až v roce 97 A Grand Love Story místo tohoto, které se jmenuje Terrible Blues, v závorce The Lost Album from 1996. Jako vždycky je to takováhle parádní kombinace elektroniky a trip-hopu. A tohle je skladba What Way na Rádiu 1.

My jsme se pomalu přehoupli do mý třetí vysílací hodiny. Máme 11 hodin a 15 minut. Před chvilkou nám dohrál Stone Staro. Je nejnovější skladba Doorkeeper. Parádní temná dubová pecka, na kterou navazuje i tady ta dubstepová, která se jmenuje Enough. A je od londýnský producentky a DJky a taky spoluzakladatelky labelu Fast at Work, která se říká Carey. Na začátku září vydala EPčko, který se jmenuje Citrine EP. A přesně tam najdeme tuhle skladbu Enough. Na stránkách Rádia 1 už je k dispozici kompletní tracklist k této chvíli. Nebo pište do chatu, kdyby vás zajímalo, co jsme si od

americký producent a DJ, jak už sám název napovídá, DJ Python, oznámil nový EPčko, který se bude jmenovat To Accomplish Many Things. Vyjde 23. října na značce XL Recordings. No a pár dní zpátky vyšla tady ta ochutnávka. Jmenuje se Forgetful Angel. A můžeme tam slyšet biringenskýho rapera Tonyho Bontánu.

0: reklama Rádia 1.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Už je zase září.
6: Škola volá.
5: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
6: A jo, vždyť je to letos už po 7.
5: Přesně tak.
6: A kdy to letos bude?
5: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
6: Těšíme se na vás na Prodejnce, na Smíchově.
5: Více
6: na literární dům.cz.
5: Vstup volný.
7: Reklama na Radio 1.

Thank you.

Máme krátce před 11:30 dopoledne. A hraje nám producent a vokalista z Londýna, který se říká Actress. 18. září vydal nový album, který se jmenuje Radical Frame. A musím říct, že no zkrátka strašně moc ho doporučuju, protože je úplně perfektně od začátku do konce vystavěný. Plný jemnýho mluvenýho slova přes rap až po takovouhle elektroniku. Tohle je skladba White Ending. No to nový album Radical Frame vyšlo na značce Ninja Tune.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

Máme tady druhý kulturní servis pro dnešní den, pondělí 28. září 2026. Koukneme se spolu na koncerty, tančírny, filmy, divadla a program Rádia 1. V sekci koncerty a tančírny tady máme například dnes od 9 večer v Jazzdoku Annalisa Rose and the Buds. V Rock Café od 7 hodin 30 minut late.

Ty filmy, tady máme například kino Edison Film Hub od 19 hodin Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner, ve 21.30 film Tony. Kino 35 od 18 hodin Love Boat, ve 20.00 Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Kino Dlabačov od 18 hodin Léčivé účinky sebeklamu, ve 20.00 Proč bychom se nezabili. Od 19 hodin potom v sektor 9 na Smíchovské náplavce, jaké pak soužití sakra. Kinopřítomnost od 17 hodin, tahle země není pro starý. Kinopilotů 18 hodin 15 minut Poeta, ve 20 hodin 30 minut V srdci divočiny. A jdeme na divadla, Palác Akropolis od 19 hodin 30 minut Spitfire Company 21. Studio Alta od 19 hodin 30 minut Tremula. Divadle Minor od 3 hodin odpoledne, představení Záhada hlavolamu. Divadle v Dlouhé od 17 hodin Olíné babičce. Od 7 hodin večer Azyl 78, představení Má vlast. Divadlo X10 od 19 hodin 30 minut Masakr v Paříži. U nás na Rádiu 1 od 18 hodin pořad Big People.

0: Kulturní servis.
1: Ježi, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.

Já už se s váma pomalu rozloučím, uslyšíme se zase příští týden v pondělí od 9 do 12. Tohle je hudebnice, která se říká Miau Lau.

slovenský kapely Billy Barman. Tohle je její skladba Tekutý med a vy budete Mňaulau moc slyšet ve středu na křestu novýho alba Katarzie v Paláci Akropolis. Na té desce se Mňaulau i podílela na jedné písničce minimálně. A ten večer vystoupí taky Vojtík. Na stránkách už kompletní tracklist dnešní směny. Tak se mějte, čau.

0: jedno.
1: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
6: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
5: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
6: Ester Boll, Infračervené.
5: Divadlo Meat Factory.
7: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
2: Jasně, a já budu britská královna.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
2: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
2: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
1: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
5: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Chalan a jeho nová věc, čo oči nevidia. Nová věc, protože vlastně i moderní chalan je tak trochu nová věc. No a před náma v playlistu třeba Ira the Young z české scény, případně Šimon Holý, nebo potom taky polští Coles, případně Caroline Polaček. Hezký poslech.

0: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Je tady kulturní servis Rádia 1, což znamená, že 13. hodina odbyla. Dobrou chuť, pokud právě obědváte, zvu vás na koncerty, na filmy nebo třeba taky do divadel. Co se týká koncertu, tak v Jazzdoku od 21 hodin vystoupí Analýza Rose a The Buds. V Rock Café v Praze vás od 19.30 čeká Late Mayday. Co se týká filmů, tak Edison Film Hub v Praze od 19 hodin vysílá film nebo promítá film Budoucnost utváří minulost, Kauza Hilsner. Ve 21.30 je to Tony, film o kuchaři, šéf kuchaři Anthony Bourdainovi. Kino 35 nabízí od 18 hodin snímek Love Boat, ve 20 hodin potom český dokument Kandidát na Oscara, kdyby se holuby proměnily ve zlato. V kině Dlabačov od 18 hodin léčivé účinky sebeklamu, ve 20 hodin proč bychom se nezabili. Sektor 9 na Smíchovské náplavce nabízí od 19 hodin snímek Jaké pak soužití sakra. Kino Přítomnost na Žižkově 17 hodin Tahle země není pro starý. No a kino Pilotů v 18.15 snímek Poeta, ve 20.30 potom V srdci divočiny. Co se týká divadel, tak do Akropole na Žižkově můžete v 19 hodin od 19.30 hodin zajít na 21, což je od Spitfire Company. Od 19.30 ve studiu Alta vás čeká Tremula, v divadle Minor potom představení Nejen pro děti v 15 hodin Záhada hlavolamu. Divadlo v Dlouhé v 17 hodin nabízí inscenaci O líné babičce. Azyl 78 v 19 hodin hraje Mou vlast. Divadlo X10 v 19.30 potom Masakr v Paříži. No a pokud se vám nikam nechce, tak samozřejmě Rádio 1 je dobrým společníkem. V 18 hodin Big People, 19 hodin CD Nonstop, Beacon Along the Leaf a ve 20 hodin Ešus, v 21 Hudba za dobrou práci, ve 22 hodin Inkubátor a ve 23 hodin Jazz and Fusion. Takže tolik tedy program divadel, kin a samozřejmě taky Rádia 1. No a před náma je třeba Tyler the Creator právě teď, nebo potom taky Pink Panthers či Sassy 009.

fire. The plan was to stick my toe in and

0: Jedno.
1: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Reklama na Radio 1.

Love. Táňa Lvovská, její nejnovější track Tohle není love, určitě si puste, je schystané desky, která by měla vyjít na jaře roku 2027. Až tebe udělám song, doufám, že ho budou hrát v rádích, tak tohle to se splnilo a před náma v playlistu třeba Perfume Genius, případně Teres Frecerová, Julia Jacqueline nebo taky Eddie Sirka.

0: Inhaluje. Ty panáku blbec, pitone.
1: Inhaluje.
2: Inhaluje.
1: Doufám, že ne rům.
2: Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

0: jedno.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Reklama na Radio 1.

Tohle byla Ursula Šeregy a její track Flower Tooth. No a s experimentální elektronikou se ještě tak úplně neloučíme, protože před náma je v playlistu třeba Kedr Livansky a její úplně nový track Lose You, nebo taky potom spolupráce Claire Rusej a Martiny Basta, které se potkaly na tracku Single Pure Thing Left.

0: Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
3: Beatle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna, Její soukromé peklo, nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Reklama na Radio 1.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připravenou 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Radikalizace mládeže od Berlin Mensen na rádiu 1, no a před náma třeba Desi a track Gewehr, nebo potom taky třeba Sorry a jejich track Alone in Cologne. Hezkýho 28. září, ať už máte volno, nebo třeba pracujete, zkrátka ať už děláte cokoliv, díky, že trávíte čas s rádiem 1.

0: jedno.
1: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate. Více na webu a sociálních sítích festivalu.
4: Už je zase září.
5: Škola volá.
4: A pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
5: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
4: Přesně tak.
5: A kdy to letos bude?
4: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
5: Těšíme se na vás na Podrýmce, na Smíchově.
4: Více
5: na literárnídům.cz.
4: Vstup volný.
6: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Pěkné dobré odpoledne, drazí a nejmilejší posluchači Rádia 1. 3 minuty po 15. hodině, jako jednou za 14 dní v pondělí i v tento sváteční den. Zdraví vás od mikrofonu Kašto Königsmark. Dneska na vás nejsem sám, svého malého hosta představím za chvíli. Uzávíme spolu na sledující 3 hodiny, jako vždy, hlavně v rytmu. Hlavně v rytmu. Trošku v melodii, ideálně v harmonii. Na svojící kladba se jmenuje Go Slowly, takže začneme zvolna. Pro všechny, co jsou high on life, jak zpívala zpěvačka Mova of Earth. Nep, život. Čím starší jsem, tím více je zázrakem. Nehledě na to, jak moc se ho věda pokouší vysvětlit. A stále se vracíme k věčné otázce, jestli vědomí předchází hmotě či obrácení. Taky v tento svatovásavský den doufám, že se máte a užíváte to prodloužené globálně oteplené léto. Tenhle umělec se jmenuje Kozí. Skladba se jmenuje Go Slowly.

0: někdo a z nějakého kousku nebo česku jinou.
1: Ale pozor, nejlepší dvejba získáme jedině na rádiu.

Tolik jedna mega známá píseň od jisté francouzské robotické dvojice v ještě robotizovanějším remixu od On The Coffer ve stylu Amapiano, populárním to jeho africkém stylu. A nějak se mi tady ještě propadl jeden kapitán Demo a jeho láska, pokora a sluníčko.

0: Ano, z těch tří věcí je v hlavách moderních vůdců hlavně přítomno sluníčko. Láska a pokora jsou pro některé jenom slova, které se dají hodit do automatu. Za 2 minutky a 40 sekund jsme s vámi zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
6: Jasně, a já budu britská královna.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
6: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
5: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
6: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
5: No počkej. Okay.
7: Více o nabídce na byd.com.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

čerstvá novinka od jirské dvojice Bicep. Skladba o vzduchu Air. Premiérovala na tom zpěvačka, která se říká Soar. No jakož ve vzduchu, o kterém se zpívalo v minulé písni, bývá často hodně pravdy. I když často nevěřčené, jen mezi těma očima, tiše se ztrácí. Tohle je skladba opravdě taktéž novinka od producenta, kterého znám, Tepojmen.

0: Himba Šuix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Pacholíčku, pacholíčku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedlun to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Další novinka, si dá novinku tohle. Skladba se jmenovala Places We Haven't Been featuring JCC. A já jsem říkal, že na vás dneska nejsem sám. Vítám u hostovského mikrofonu, spíš kolegovského mikrofonu, moji dceru Almu, ahoj.
1: Ahoj.
0: A kdože nám to hrál?
1: Byl to DJ Poolboy.
0: Ano, byl to DJ Poolboy. Původem z amerického Texasu, teď ovšem, že je v Berlíně. Spolu s ním další producent z Mexika, který se říká JCC. Skladba vyšla minulý týden. A tady je také čerstvá letošní deska euroazijského DJ a producenta, který se říká Buda Kid. Zvědecky stream Dreams Stretched Beyond. Skladba se jmenuje Loving Sun. Tak snad příjemný poslech.

0: Bonobo, jeho deska Lazarus, se zpěvačkou Joy Crux, Always on your side.
1: A teď na Rádiu 1 uslyšíte jednu novinku z Yellow Sisters.
0: Momentálně pátá příčka velké se.

0: Tohle byla skupina Ženy k smrti Vilekán.
1: Tak se jmenovala ta deska a pošli jsme skladbu Hůněj dál, protože už týden mám rýmu. Takže na vás pravděpodobně hůňám.
2: Ale vzpomněl jsem na tvůj slavný monolog starého rybáře ze hry Děravé sítě. Říkáš tam: o budoucím čase to. Ne, pardon. Říkáš tam o budoucím čase toto.

0: Tohle byl Omnion.
1: A jeho s Karmašeman Cimerman z letošní třetí desky označené římskou číslicí 3 a za 2:20 jsme zpátky.
2: Reklama Rádia 1.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Reklama na Radio 1.

0: without any physical being. I think that's wonderful.
1: Takže tohle byla Boards of Canada a jejich písnička Father and Son.
2: Tak ano, Father and Son v angličtině, syn v češtině. Posloucháte Radio 1 s Krištofem a Salomou. Máme minutu po čtvrté, tohle jsou Om Square. A jejich letošní single Hidden in the Rhythm, také protože 10. října v úterý vystoupí v rámci oslav 30 let své existence v pražském klubu Roxy. Tak snad příjemný poslech.

0: ty hvězdy, že jo? Jaká ty jiskřičky, oni vypadají jako ty hvězdičky a já vždycky takhle večer mám spoustu bezva nápadů jako na písničku. Můžu ti třeba jeden napsat do cancáku?
1: Ty vždycky slime.
0: Tak jo!
1: Ty truhlíku, tady ne, tady mám přece program Rádia 1. Rádio 1 je moje jediná láska, kamarádi.
2: A tohle už je projekt Ashen Falls, za kterým stojí pražská filmařská producentka Eliška Lubojacká. Bude předskakovat producentovi Otovi 4. října v Meat Factory. Její nová deska vyšla na pražském labelu Xion. Ashen Falls. Skladba se jmenuje After Image a EPčko Splendor.

0: Tohle byly dvě francouzské sestry eBay.
1: Ano, a jejich letošní album Offering z konce června 26 byste slyšeli skladbu Lucky. Skladba nasledující je taktéž pozvánkou, nová dlouhohrající deska berlínské dvojice Two Lanes, se jmenuje A Part of Us, a přijedou 16. října a vystoupit do pražského Sasazu v rámci afterparty festivalu Signál. Tak si jste navedesky poslechneme skladbu Shaped with Two Hands. Zpívá zpěvák známý jako Zone.

CD Non-Stop. Za americkým elektronickým projektem Beacon najdeme od počátku minulé dekády newyorské duo Jacob Gossett a Thomas Marley III. Jejich čtvrté album Along the Leaf si vydali v roce 2022 na své značce Apparent Movement. A vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Non-Stop.

0: CD Nonstop.
1: Kulturní servis.
2: Druhé čtení druhé poloviny kulturního servisu Radio 1 pro dnešní den. Tím je jakési pondělí 28.9. Svátek dnes mají všichni Václavové, zejména ten, který nechtěl Boleslavovi předat svůj výnosný obchod s otroky, tak byl tuto dobu před tisíci, já to nespočítám takhle rychle, 26 a 35. To máme hezkých 61 před 1061 lety. To jsme teda ještě nevysílali. Ale věřte, že dnes můžete vyrazit do Prahy na koncerty a tančírny. Například do Jazz Doku, tam od 9 hraje Analýza Rose and the Buds a v Rock Café od 7:30 skupina Late Mayday. Z filmu můžete vyrazit do Edison Film Hubu, od 7:00 promítají Budoucnost utváří minulost a nep Kauza Hilsner. Od 9:30 pak film Tony. V kině 35 od 6:00 Love Boat a od 8:00 Kdyby se holuby proměnily ve zlato. V kině Dlabačov od 6:00 Léčivé účinky sebeklamu a od 8:00 Proč bychom se nezabili. Sektor 9 na Smíchovské náplatce od 7:00 film Jaké pak soužití, sakra. V kině Přítomnost od 5:00 promítají Tahle země není pro starý a v kině Pilotů od 6:45 film Poeta a od 8:30 V srdci divočiny. Z divadelních představení můžete vyrazit do Paláce Akropolis na Spitfire Company, od 7:30 tam hrají představení 21, ve studiu Alta od 7:30 Tremula, divadlo Minor už od 3:00 hraje Záhadu hlavolamu, tak to už nestíháte, divadle Dlouhé od 5:00 představení O líné babičce, Azyl 78 vás od 7:00 zve na představení Má vlast, to jsme viděli Almovi. A v divadle X10 od 7:30 představení Masakr v Paříži. Na Radu 1 až do 6:00 stále Krištof a...
3: Alma.
2: Jo, aha, jsem ti neměl vytraženou, tak teď.
3: Alma.
2: A Alma, tu se mnou dneska. V 6:00 mě vystřídají kluci z pořadu Big People, konkrétně tedy Craig Simons a Luke the Cook. V 7:00 CD Nonstop, jak říkal před chvíli Josef Beacon, jejich album Along the Led. V 8:00 už dorazí Stříček Míša se svým cestovatelským pořadem Ešus, kdo bude jeho hostem, zjistí ty, kdo naladí v 8:00. V 9:00 vám pak Stříček hraje hudbu za dobrou práci, od 10:00 pořad Inklubátor a v 11:00 Jazz a Fusion hodinka kolegy Daniela Vojtiška. A to všechno z aktuálního kulturního servisu. Celý a lépe vyslovený naleznete na webu rad1.cz, tam můžete psát i do studia, hlasovat do všech našich hitparád a dozvědět se třeba i něco, co jste nevěděli. Další skladba se jmenuje

0: Reklama Rádia 1.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.

0: Na Radina posloucháte ukázku z nové desky Američana Becka, ta se jmenuje Right Lonesome. Vy jste slyšeli z Kamburu If You Don't Know What Love Is. A teď si pro vás Alma vybrala?
1: Kašpárka v rohlíku a jmenuje se Nemohu na nohu.

0: Lála?
1: Ne, řekni máma.
0: Lála!
1: Tak řekni Radio 1.
0: Lála!

0: Berlin Manson, radikalizace mládeže. Momentálně druhá příčka Velké sedmi československé to hitparády Rady 1. A když už víme, že radikalizace mládeže probíhá zhruba s každou generací, zpívala o tom i jedna kapela.
1: A ta je...
0: To zapomněla, víš?
1: Vysací Kraktor. Vysací zámek a Kraktor.
0: Jo, přesně tak. Totiž o kriminalitě mládeže se zpívá s každou generací. Teď jde o to jenom v jakým stylu. Ale teď je to docela podobné.

0: Manu Chao.
1: Tak, správně, původně od Manu Chao, jmenoval se Desaparecido, neboli Zmizelý. A celé to remixoval venezuelský producent Cari Bombo. Vyšlo, ten remix vyšel někdy na začátku léta. A před minulý týden vyšla na francouzském labelu Cosmovision i tohle IPčko projektu Somko. To zní skoro slovensky. Somko. Somko taky ztracený. Rahu Enketu se jmenuje to IPčko a vy si z něj poslechnete právě skladbu Rahu.

0: francouzská label Cosmovision jsme zůstali v této skladbě, taktéž poměrně čerstvé IPčko Fourth Dimension, na kterém jistý Richard Elcox přispěl svou skladbou Lack of Awareness, neboli nedostatek povědomí. Což je něco, co je, řekl bych, zboží v dnešní době, to mají všichni. Nedostatky pozornosti, povědomí, souvislosti a spíš mají moc myšlenek, od kterých musí utíkat. Jako třeba tady Dapistos, protože Dapistos dorazí velmi za chvilku do Prahy, myslím, že je to 6. října do Luce na Music Baru. Tady jejich starší kousek Running from the Thoughts. Spolu s Terry Hallem, myslím.
1: Well, we'll see about that, no? Anyway, I wanna give it up for the brother. Give it up for the brother.

0: Jedna malá korekce, koncert na Pistos 8. ne 6. října. Lucerna Music Bar. How many times we gonna play the reklama? No, to nevím, za minutku, tři čtvrtě, jsme zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
3: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
4: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
8: Reklama na Radio 1.

0: Slyšeli jste kapelu Vltava a písnička byla Manx Angus Beatles.
1: A stejně tak se jmenovala i ta deska a ať je mír, ale dokud všichni nesloží zbraně, tak žádnej nebude. A já ti pustím ještě jednu Olmu písničku z mého dětství. 4 minuty po 5. posloucháte Rádio 1 a výhledově říká Mňaga a Štěrpa.

vstávajícím víru. Je to prakticky to samý, co Ježíšovi dalo jeho víru. Má to tak kureskou sílu, že kdyby chtěl založit kult, tak než to stihneš chytit přes pult, tak máš pocit, že potkal si vílu. Vždyť tohle jsem si nemohl ani představit, když to není z mojí vlastní hlavy. Já

0: Formuje já.
1: No a doufám, že jsi měla, Almo, zacpaný uši, protože ta písnička byla sproštější, než jsem čekal teda.
2: No, ne, neměla.
1: Ne, a víš, jak se jmenoval ten, kdo jí zahrál?
2: Ne.
1: No, vidíš, nějaký Toman.
2: Jmenovala
1: se Sema, nejsem jinak známý jako Toman Equilibre a umí dobře i balancovat. Nejenom svoji fyzickou váhu. A to všechno jsme vám neřekli a vy jste nás neposlouchali, za minutu a půl jsme zpět.
3: Yeah. Reklama Rádia 1.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Reklama na Radio 1.

A tohle byla nová deska od Get Down Services. Jejich album Massive Champion obsahovalo i tuhle skladbu, která se jmenovala věnovala probiotikám. Takže na všechny důvody, které potřebujete. A ještě než pustíme Almy oblíbený jingle. Tohle je americký projekt Elephant Heart.

0: s tebou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš. Ale já mám jako prvníma jako metodu na lidi. Hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
1: No, přece Rádio 1 poslouchám.
2: Ale v tom případě to znamená, že seš...
1: No, otesáno, se rozumí, ne? Vypil jsem 16 piv, 4 zelený, snědcem tacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe taky sežeru.

0: Kartoff Mut. Dežen.
1: Vision.
0: Vision.
1: Česká televize Kartoff Mut. Jejich letošní dvojskarbové IPčko. Vision Heartbeat. Vy jste slyšeli to první. A nyní a další, ještě jedna novinka. Jistý. Listen carefully, like a good boy. Jistý Abyssoda. Seated in digitizing life itself. Skladba Feely v Drum Kids remixu.

0: Nová dlouhodající deska producenta Kajsika Fathomless obsahovala i tuhle skladbu Ephemeral.
1: Sambinga.
0: No, čichy dá.
1: Má.
0: Těžký, viď? Sambinga, Machine Drum a Cesco je trojice, která vydala před minulý týden malé IPčko, ze kterého si právě pustíme skladbu Niche Flex, když už jsme v těch tanečnějších basovek.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Sadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimě měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí, je mi 17, jsem popilej do domů.

0: Takže tohle byla kapela Zrní a písnička byla Love You, Love You.
1: A byla to jedna z těch pěti novinek nasazená do Velké sedmi minulý týden. A takže ještě do dnešní půlnoci na webu Rady1.cz můžete hlasovat první či všech dalších 19 skladeb, které se účastní tohoto kola. Zítra v 8 večer uslyšíte výsledky. A ještě přede mnou jsou tak dvě skladby. Tohle je londýnsko-kanská dvojice Razen a Fla. Skladba Mofania.

Kdo pak to bdí? Kdo to nezví? Ten nejmenší ještě nespí. A co pak ti doma dělala maminka, když si nemohl usnout? Maminka mi pouštěla plyn a rádio.

0: Tak to už je dnes od nás, vážení přátelé, skoro úplně všechno, neb panové z Velkých kluků už tady na vás připraví pořad Big People, nebo Velký kluci pro vás připraví, máme už nevím, prostě. Spousta muziky, spousta srandy, pánové to vždycky umějí. Já děkuji moc tobě, že jsi tady se mnou dneska byla.
1: Já jsem Alma a zase někde nasledanou, spíš naslyšenou a ahoj.
0: Tak, děkuju. Já se budu určitě těšit za 14 dní ve 3. Na závěr, kež nás naše láska vás obejme a posmrtné zkušenosti.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor! Nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
5: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nej

0: Nejvyšší úroveň, revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Reklama na Radio 1.

0: Eva.
1: Rádio 1.
2: Reklama Rádia 1.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Panoramatická střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop.
1: Máme tu 19. hodinu pondělí a je tu s ním také první CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje při dnešním svátku Josef Sedloň, a to dnes s americkým elektronickým duem Beacon, kteří budou znít na jejich 4. studiové desce Along the Leaf z roku 2022, které si poprvé tenkrát vydali na vlastní značce Apparent Movement. My si připomínáme tohleto brooklynské duo, které tvoří producent Jacob Gossett a zpěvák a textař Thomas Malerny III. V souvislosti teďka s jejich novým návratovým albem, které vyšlo před pár měsíci opět na jejich značce Apparent Movement pod názvem How Dry as Cinder. Jejich hudba kombinuje žánry jak dumb tempo, houseové rytmy, alternativní R&B, synthy pop i trip hop a typické jsou pro ně hlavně atmosférické syntezátory, intimní vokál právě Tomase a i temnější basové linky. Dvojice se známila už během studií na umělecké škole Pratt Institute v Brooklynu v roce 2011 a začala samostatně hned vydávat své první singly prostřednictvím svého bandcampu. Ještě v témže roce 2011 upozornil na sebe už debutovým EPčkem Nobody, které tenkrát vydalo vydavatelství Moongadget. No a to jim otevřelo dveře také k turné s uznávanými jmény elektronické scény, jako byly třeba Tycho, Gold Panda nebo One Tricks Point Never. Následující rok 2012 duo Beacon podepsalo také smlouvu s prestižním nezávislým labelem Ghost International. Pod jehož křídly začali vydávat hned od roku 2012 nejdříve EPčko For Now, tam vyšlo, to bylo pětiskabový dílko, no a následující rok 2013 také už i debutové album, které dostalo název The Ways We Separate, které jsme si už také ostatně tady v CD stopu nabídli, no a následující rok se objevuje také další EP s názvem L1, kde opět najdete 5 celkově nových nahrávek. Po singlovce solové Preserve z roku 2015 dvojce Beacon navrací pak v roce 2016 celým novým už druhým studiovým albem Escapements, které vyšlo opět na label Ghost International, nabídlo celkově 11 nahrávek, včetně i zmíněných singlů Preserve nebo L1. A s tímhle albem jste je také měli možnost poprvé vidět v Praze, a to v Lucerne Music Baru, kde vás tenkrát bylo okolo 200. Rozhodně příjemný koncert. No a k této desce pak vycházejí i remixy s názvem Escapements Remixes Volume 1 a Volume 2, kde najdete předělávky třeba od Tomase Barforda, kanadského producenta Apple Scala, či japonského hudebníka Logan Takashi, či projektu Bale. Po singlovce Marion z roku 2017 se pak objevují následující rok 2018 další single jako Losing My Mind, Be My Organ nebo On Ice. No a právě tyhle ty singly najdete pak na jejich třetí studiové desce Gravity Pairs, která vyšla koncem roku 2018 listopadu do třetice na značce Ghost International a nabídla celkově 10, respektive 11 nahrávek, včetně digitálního bonusu. No a s tímhletím albem jste také měli možnost pak vidět v Praze, a to z kraje roku 2020. Po druhé tentokrát se vrátili do komornějšího, osobnějšího vystoupení v pražském klubu Café v lese. No a já doplním, že k albu Gravity Pairs se objevila také EPčko remixů na podzim roku 2019, kde remixoval třeba kanadský projekt Kry, dále producentka Elka či také hudebník producent Helios. Doplním, že v tom roce 2020 se objevuje také single Feel Something, a to už na jejich nově vzniklé značce Apparent Movement, kterou založili ten týž rok. No a vy jste tam pak mohli následující rok také zaregistrovat celé EPčko Feel Something či také pak single s názvem Gambler, a následující rok 2022 také single s názvem Our House. Každopádně v tom roce 2022 se v létě také dvojice Beacon navrací singly Until Next Time, Can't Turn Back nebo Ostrich s Colin Stetsonem, a tyhle ty nahrávky, včetně singlu Pay My Debts, najdete pak na téhleté jejich čtvrté studiové desce Along the Leaf, která vyšla v září roku 2022, nabídla celkově 11 nahrávek a spolupráci kromě Colinem Stetsonem, tímhletím známým trumpetistou, také s producentem Matthew Dear. Velmi příjemné synthy popové dílko, kterému opět vznikají i remixy, třeba od japonského projektu Licorice Coris, také dalším projektem z Dánska Kelsch, nebo z Británie Dark Sky. No a tyhle remixy pak najdete následující rok 2023 na Deluxe verzi desky Along the Leaf, včetně dalších remixů od producentů třeba Kelby nebo Midori Hirano. My si připomínáme tuhletu newyorskou dvojici Beacon v souvislosti s jejich návratovým albem deskou How Dry as Cinder, která vyšla v srpnu letošního roku, a vy jste tam mohli z ní zaregistrovat single jako Cinder, Blip či také See Your Face. Každopádně opět vydařené elektronicko-popové dílo celkově s 12 nahrávkami, které vychází opět na jejich vlastní značce Apparent Movement. Beacon už teď ale na jejich předchozí desce Along the Leith z roku 2022. No a doufejme, že se do třetice přijdou brzy za námi opět podívat do Prahy. Teď už ale brooklynské duo Beacon a vám přeju příjemný poslech.
0: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

Nadechnu se a vykročím do propasti tvých očí. Zaberu a protrhnu

0: Reklama Rádia 1.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
6: Reklama na Radio 1.

0: Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte vaše oblíbené Rádio 1. Ze studia vás zdraví jako každé pondělí mezi po 8 hodině Strýček Míša a máme před sebou jako obvykle 2 hodiny. Hodina první, Ešusová cestovací, dneska neopustíme Evropu, ale neznamená to, že by nebylo dnešní vyprávění plné dobrodružství, zajímavých setkání a kdo ví čeho ještě. A druhá hodina bude naplněná hudbou. Dneska řekněme, že to bude hudba plná takového vkusného popu, protože mě bolí už několik dní zuby, tak jsem vybíral něco takového klidnějšího. Tak to jen tak na úvod. Strýček Míša, Rádio 1, Ešus a hudba za dobrou práci. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer už po druhé, tentokrát už jsme v Ešusu a dovolte mi, abych uvítal ve studiu Martina Topinku. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: Já jsem dneska avizoval, že se budeme povídat o Itálii, protože já jsem měl napsáno v papírech Martin / Itálie, ale teď jsme se dohodli, že to bude jenom o Sardinii.
1: V podstatě správně, já jsem byl poslední 3 roky svého života na Sardinii, takže o ní vím asi nejvíc. Pracoval jsem tam jako astronom, protože Sardinie, kromě toho, že jsou tam nejkrásnější asi pláže a moře v Evropě, o kterých já vím, tak je známá radioastronomie, protože tam postavili relativně velký radiodalekohled. Ale mám taky ještě jako perličku, že být astronomem je na Sardinii nebezpečný. Byl jsem tam někde v nějaký vesnici, kde spáchali na astronoma atentát nedávno, protože je to taková dobrá lokalita na postavení gravitačních vln. A tím to někde uprostřed hor, prostě tam ve středu toho ostrova, jsou tam nějaký tunely, kde se teda jako plánovalo, že by se mohl postavit nějaký laserový interferometr, díky kterému by se tu gravitační vlny detekovaly, a ty místní lidi to nechtěli, báli se toho, tvrdili, že to třeba bude radioaktivní. A tomu astronomovi, co tam to šel vyměřovat, tak dali pod auto bombu, aby si to jako rozmyslel, takže to vybouchlo auto. Oni to udělali teda jako
0: to tak jako nějak, varovací.
1: Takové varování, protože oni věděli, že v tom autě není, tak to odpálili jako zdvořile, aniž by ho zabili, neudělali to jako po sicilským
0: způsobu. Ale je to takový jako, každopádně, příště by to mohlo být jinak.
1: Přesně tak. No a já, když jsem v té vesnici byl, tak se mě ptali, co dělám za práci, a já jsem říkal, já jsem učitel, že jo, kde pak astronom.
0: Nebo jezdit na kole, že jo?
1: No.
0: Já jenom, teď jsi říkal, 2 různé přístroje, to první...
1: A to první je Sardinian Radio Teleskop, to je takový obrovský...
0: A v čem se to liší od toho, co máme třeba tady na Štefáníkově hvězdárně?
1: A tohle je jako velká železná konstrukce, jako talíř, který detekuje rádiový vlny. Například teda i Rádio 1, který...
0: Jo, no ale to, co čekáme z vesmíru, co přijde nějaký signál?
1: Z vesmíru přichází spousta věcí a tohle jako taky používá, jako ty některý jako právě taky jako se snaží detekovat i tímhle, je to v projektu nějaký SETI, on se to různě měnilo název, tak SETI bylo nějaký Search for Extraterrestrial Intelligence, jestli se to jmenuje ještě půjde takhle, to nevím, ale smyslem
0: je... A zachytilo se něco?
1: Zachytilo se spousta věcí, ale jako zatím se to vždycky pozdařilo nějak vysvětlit, jako nějak... nějakou nudnou astronomickou.
0: A k čemu to je tohle zachytávání, že vidíš jako...
1: No bylo by fajn vědět, jestli jako nejsme v tom vesmíru sami, že třeba někdo taky...
0: Nejenom to, ale já myslím, že když se zachytávají ty obyčejné věci, to jsou výbuchy planet, protože to, co sem dojde, už je hodně na aktuální.
1: No to jo, ale jako hodně člověk pozná o tom, jak ten svět vlastně funguje. A jsou tam jako například objekty, které se tím pozorují, které mají magnetický pole, který já nevím, asi 100 miliardakrát větší, než co dokážeme vyrobit tady na Zemi, a tam se věci chovají jinak, případně jako černí díry třeba jsou taky bezvadná laboratoř na studování jako strašně jako extrémních věcí, extrémních energií, a je jako fajn vědět, jak ten svět funguje, a mě to vždycky nějak fascinovalo, a když to vybuchovalo, tak mě to fascinovalo dvojnásob.
0: A to, co tam měl dělat?
1: To nedávno bylo, ne, teď si nepamatuju ten přesně rok, asi 2015, myslím, že to bylo akorát 100 let od té doby, kdy to Albert Einstein předpověděl existenci gravitačních vln, tedy že jako velmi těžká tělesa jsou schopní jakoby rozvlnit prostor nebo časoprostor, přesně řečeno, a tvrdil, že to nikdy nebudeme nikdy schopni detekovat, protože ty změny jsou tak prťavý, jakože ten signál je tak malý, že prostě pohne jako řekněme na vzdálenosti nějakých 4 kilometrů, pohneme jako s tím prostorem tak, že jako ten prostor se změní o délku asi tisíciny velikosti jádra atomu, takže jako nikdo si myslel, že se v životě nebude pozorovatelný a dneska se to už umí. Tak to je docela prýmá. Ten sardinský radioteleskop je tak do toho taky zapojený ještě přes nějaký jiný věci, kterým se říkají pulzary, ale jako tak, jo, takže se bavit o jídle.
0: To je ta kategorie vědců, o který se říká, kdyby šli radši makat do toho áren.
1: No, vyzkoušel jsem si stavět i metro, tak nebavilo mě to.
0: Tak se pojďme podívat na Sardinii. Já jsem tam byl, já jsem ti říkal, jenom pár dní a objížděli jsme dva dny Nuraghi, což podle mě asi sardinské unikum.
1: Jo, tak Nuraghi jsou takový jakoby kamenný stavby.
0: Kruhový, že?
1: Kruhový, většinou jsou to věže, ale ne všechny jsou kruhový, ale převážně, nebo takový jakoby, skoro bych to přidal k nějakým jako opidům, nebo prostě jakoby skaveným jakoby hradům, ale většinou, ale je to z nějaký doby bronzový, snad nějakých 1800 let před Kristem, nebo jestli si to nějak teďka vtahám z hlavy. A nikdo pořádně neví, k čemu sloužili.
0: A kdo to byl, že?
1: Kdo ta nuracká civilizace vlastně byla. Oni po sobě zanechali spoustu těch staveb, ale žádný jako písmo, žádný jak knihy a žádný tyhle věci, takže maximálně pár nějakých mečů a zajímavý sochy. Já tam je v muzeu třeba v Cagliari, v hlavním městě, je muzeum archeologický a tam je jako úžasná socha takovýho, oni mu říkají boxer, je to takový, vypadá jak robot, jak C-3PO ze Star Wars, úplně přesně, má úplně stejný oči, nad hlavou má nějaký, nese si nějaký štít a má takový velký boxerky.
0: A Rich van Denegan by si s ním poradil, že jo?
1: Jasně. No a těch Nuraghi je tam asi přes 1000 na tom ostrově, je to tam rozesetý. Já jsem je teda taky objížděl hodně, protože mě to fascinovalo. Většinou jsou volně přístupný jenom ty největší, jako ty největší jakoby farmy těch, nebo vlastně ty naleziště jsou, jako tam se musí zaplatit nějaký symbolický vstupný, když chceš i průvodce, ale takhle třeba večer nebo ráno jsou i tyhle volně přístupný a můžeš tam člověk si to prolejzat a dělají tam taky hezký věci, jako pozorování hvězd právě z těch Nuraghi, protože často už jako dávno nemají střechu, takže tam skrzně vidět hezky jako noční obloha. A já jsem se zajímal, jestli náhodou nejsou jako nějak orientovaní, jestli nemá nějaký astronomický smysl.
0: Tohle myslím, že jsem taky četl, že se pokoušeli.
1: A spíš ne. Jako, kromě toho, že jsou teda orientovaní typu jako vstup je na východě a výstup na západě, nebo tak jako začátek a konec života, tak nějakou jako východ slunce, západ slunce, tak nějakou jako orientaci podle hvězd tam nějaká zjevná není. Jako, tak se to lidi snažili nějak jako vydumat, ale ono, když je moc hodně jako nějakých přímek a směrů, tak se vždycky nějaká orientace najde.
0: Jo, ale nějaké vysvětlení se
1: no,
0: tomu.
1: No, ale myslím, že to není jako, co by jako bylo nějak přijímaný.
0: Martina už teď můžete vidět na facebookovém profilu Ešosu, jak tady se mnou sedí ve studiu a stejně tak nám můžete psát na Messenger, kdyby vás cokoliv zaujalo, nebo jste se chtěli ještě na něco víc zeptat. Tak pojďme teda na Sardinii. Jaká je hornata, co si pamatuju?
1: Jo, tak tam vlastně jsou ty krásné pláže a moře jsou o povodu a zbytek jsou v podstatě hory a různý vinice a je to krásná země. Já jsem tam byl, než jsem tam teda šel pracovat, tak jsem tam byl asi dvakrát na dovolený. Pak jsem měl možnost tam najít práci. Všichni moji kolegové mi říkali, že se tam jako zahrabu a že tam jako, že to je jako, že je moc izolovaný, což měli asi pravdu, ale na se to nějak trefilo do části mýho života, kdy jsem se potřeboval trošku sklidnit a to se povedlo a myslím, že po roce to bylo až moc. Ale jsou tam jako velký soutězky, hory, dokonce na jedné hoře, tam jako si jednou do roka napadne i sníh, ale jinak to nebejvá pravidlem. A ty hory se tam bejvaly hodně neprostupný, vždycky se tam, kdysi teda, když v Itálii potřebovali nějaký banditi nebo kriminálníci zmizet, tak se uchýlili právě na Sardinii do toho vnitrozemí, kde už je jako nikdo nenašel, protože tam byli akorát nějaký ty pastevci, co si pásli ovečky. Protože jako nejjasnější artikl jídelní je sír pecorino, pecora je ovce italsky, tak pecorino je ovčí sír a to, když se řekne pecorino, tak tam na těch trzích, třeba na těch jako venkovských trzích, tam mají těch pecorina třeba 30 druhů. Takže
0: a pochopil jsi někde systém, nebo to, v čem se liší?
1: No, některý jsou jako zralejší, některý jsou méně zralí, některý mají v sobě různou nějakou plíseň, nějaký jsou trošku mixlí i kravským mlíkem. A dokonce tam je tady nějaký sejra, který je zajímavý tím, se jmenuje Casu Marzu, který je nelegální vyrábět, je teda není z ovčího sýra, ale myslím, že z kravského mlíka. Ale oni, aby tomu dodali nějakou speciální chuť, tak do toho nechávají jako rozmnožovat nějaký mušky a larvy. Takže se tam jako hejbe v tom sejru a je to prolezlý nějakýma červíkama. A je strašně těžký to v dnešní době na sardín najít, protože jako je to trestní to prodávat, že to nějak porušuje směrnice EU nebo něco.
0: Ale historicky to tam bylo.
1: Historicky to tam bylo a v nějakých pár nějakých vesnicích to ještě občas někdo dělá.
0: Ochutnal jsi?
1: Neochutnal jsem, nenašel jsem to. Když jsem tam, pídil jsem se potom.
0: A když jsi na to ptal, tak možná tak mě říkali, hele, bacha, kontrolor.
1: No právě, přesně.
0: Špion.
1: Špion z východu.
0: Tak když jsme narazili na to jídlo, co se tam ještě taky
1: na Sardíně? Na Sardíně, protože Sardínci se jako historicky báli jít na moře, tak přestože to je ostrov, tak jako až teďka s turismem je tam začíná jako výrazně mít jako navrch ryby a mořské plody a dokonce tam jsou nějaký farmy na mušle, nebo škeble, teď já nevím, který z toho je který, takový koce se to jmenuje italsky, takový ty černý menší. A na ně mají sádky, jako mají někde v Británii prostě sádky na ústřice, tak tady mají sádky na ten ty škeble a rozvážejí to potom po celé Itálii a možná i po Evropě. Ale ryb je tam spoustu, je tam jako relativně mělký moře, jako pomalu svažující, takže ryb je tam hodně, když se tam člověk potápí, tak opravdu je tam oplopený spoustou ryb už jako při šnorchlování, je to hrozně hezký. Delfíny jsem tam, když jsem tam plul na kajaku na moři, tak kolem mě prostě najednou začaly skakovat delfíni a jednou i nějaký žralok.
0: Takový malý ráj.
1: No, to tak... Ráj je to do chvíle, když dokud nejseš nemocný, jako zdravotnictví na Sardinii je absolutní peklo. Já jsem tam měl 4x jako co dočinění s nemocniční péčí nebo s doktorem a 4x to dopadlo jako strašně, tak a jednou jsem z toho dokonce měl strach, že umřu. Ale nakonec to všechno dobře dopadlo a dostal jsem se z toho. A ještě k tomu jídlu, oni jsou tam mají rádi prasátka, ovečky a šneky. Jako mají ty mořský i vnitrozemský šneky. To jsem teda ochutnal. A nechutnalo mi to. Jako ne.
0: Mě šnece nevadí. No. Já jsem jedl tady naše šneky, nebo francouzský potažmo, což jedno a to samý.
1: Tohle jako, bylo to, ta chuť byla přehlušená nějakou rajčatovou omáčkou, ale stejně nějak, a řekl bych, že ty suchozemský jsou hnusnější než ty mořský. Jako to na mě tak působilo, že ty mořský aspoň byly trochu slaný a mělo to nějakou aspoň trochu chuť.
0: Já jsem jedl vždycky hodně maštěný máslem s nějakýma bylinkama, takže to tak špatný nebylo. No.
1: Jo. No, takový jako lahutka, o kterých tam všichni sardínci mluví, že jako musíš zkusit, to se jmenuje majaleto, což je jako roštěný prase, ale ono je to tak jako nějak připravený na nějakých bylinkách a jednou z těch bylinek je slavný sardínský mirto, což jsou takový divoký borůvky a dodá to tomu, kromě toho, že se z toho dělá docela hodně dobrý alkohol, jako je limoncello, tak jako takový jako digestiv prostě.
0: To jsem tam pil, no.
1: Je to takový fialový, sladký a když to piješ chlazený, tak je to i dobrý. A jednou jsme se tam s kamarádem tím hrozně opili, protože jsem mu jako dárek daroval velkou lahev a on řekl, no tak ji otevřem. No a druhý den jsem málem nedošel do práce. Ale čímž ho teda zdravím, jestli poslouchá. Ale to majaleto teda mě nějak nenadchlo. Je to strašně těžký tam najít, kde to vařej. Většinou člověk, jako v normálních restauracích to člověk nenajde. Tam to nikde na jídelních lístcích není, takže jediná možnost tam jsou vlastně takový jakoby turistický farmičky, jmenuje se to agriturismo, jsou takový jakoby vesnický, nebo někde za městem většinou, takový nějaký jako salaše, kde teda vařej nějaký jako tradiční sardinský jídlo, protože kromě toho, jako v těch hlavních městech, jako všichni vaří všude stejný jídlo pro ty turisty, že jo? Tam je to tak jako unifikovaný, že všude mají těch svých, já nevím, 8 typických jídel a když chce člověk něco jiného, tak na Sardinii v podstatě má smůlu. Ale ten z těch agriturisma jsou jako ještě jako navíc. A to roštěný prase, teda my jsme tam byli s klukem, strašně, protože jsme už jako všichni nám říkali, musíte zkusit majaleto, tak tam bylo asi 6 chodů, tak těch 5 prvních bylo prostě delikatesy a pak nám teda přinesli to majaleto.
0: Konečně.
1: No a musím teda říct, že mi to vůbec nechutnalo, podle mě to smrdělo, jako úplně jsem v tu chvíli rozuměl všem muslimům a židům, že jako nejedí vepřový, A oni si to jako všichni jako pochvalovali, když jsem to říkal v práci, tak řekli, no to muselo být jako zkažený, hele, musíš jít s náma, tam má jako to dobrý majaleto a to chutnalo úplně stejně, takže nějak podle mě jako se dá, chutnalo to trošku, jako když to prase nechají dlouho v zemi,
0: odpočinout
1: někde jako pod zemí a tak jako nějak jsem tomu nepřišel na chuť, ale věřím tomu, že moji sardinský kolegové z toho byli nadšený, že jo, ale v té restauraci, kde jsme byli, tak tam byli samozřejmě všude jenom turisti a všichni jako, jak mi donesli ten hlavní chod, tak všichni se tak na sposobě dívali a říkali, já už vlastně nemůžu a já už musím domů a já už jsem plnej a můžete nám to zabalit a tak jako...
0: A pak to házeli cestou do košu.
1: Zdvořile, jako, tak asi to chce nějakou jako specifickou chuť.
0: A jak to chutnalo teda?
1: No, jako bys to jako nadíval nějakou šalví a tím mirtem a chutnalo to trošku. Trošku mi to připomnělo, jednou, když jsem byl v Německu, v Garchingu, tak jsem měl čínské kolegy a oni vždycky jako přišli do té kanceláře a odešli, řekli hello a celý den jsme se nějak nebavili. A když jsem odjížděl z toho Garchingu, tak oni mi dali dárek a říkali, že jako si s nikým tak dobře nepopovídali jako se mnou. A že prostě to bylo jako, že jsem jejich největší kamarád a dali mi nějakou čínskou čokoládu, nebo to vypadalo to jako Ferrero Rocher, akorát to chutnalo jak takový schnilý vejce, který jako nechají někde dlouho prostě v zemi, tak nějak podobný, takový jako podobný jako zemitej nádech.
0: A nebyl to ten balut?
1: Ne, balut je filipínský, to by měla žena radost, to toho mě nutila to vyzkoušet.
0: A nepovedlo se.
1: Ne, povedlo, no, ale jako já mám, jakož to mám na člověka mrkáte. Balut, jestli to vlastně ne každý ví, to je prostě oplodněný vajíčko, ve kterým jako se, jako je skoro před vylíhnutím.
0: Pokročilém zárodek,
1: který tam má zobáček, očička, teď jako se to uvaří jako polívka, takže má člověk jako bujon a vajíčko najednou a teď jakož to rozbije, tak to na něj tak smutně mrká a kouká a jako... Neměl jsem tu sílu se do toho zakousnout, tak jsem se tam jenom cucnul jako toho bujonu a zbytek teda jsem přenechal zkušenějším filipíncům.
0: A na Sardinii nějaká takováhle zkouška mimo toho vepřovýho je ještě?
1: Já myslím, že všechny ostatní věci mi tam strašně chutnaly.
0: Jo.
1: Jako tam, jako není to asi taková kulinářská pecka jako třeba Sardinie nebo ten region nějaký Emilia Romana nebo tak.
0: Byl jsi i na Sardinii teda?
1: Já jsem byl
0: na Sardinii, na Korzice.
1: Na Korzice jsem byl taky, no.
0: A liší se hodně od sebe, mimo to, že se je francouzský a italský. Teda.
1: Já si myslím, že jo, já jsem z toho měl pocit, že ty Korzičani jsou takový bojovnější a každá vesnice
0: Korzáce,
1: je tam taková vystřílená a je tam ta vendeta a ty lidi se tam jako furt do teďka tak nějak jako mydlej a všude jako v každém příkopu jsou nějaký auta schozený a vohozený, no na té Sardinii není. Ta Sardinie je taková mírumilovější, ty lidi jsou uzavřený rozhodně. V těch vesničkách, v těch horách, tam když člověk přijede, tak mě to připomnělo, jak se to jmenoval ten film, Purpurový řeky s Jeanem Reno, jak tam někde vyšetřoval nějaký incest v horách, tak takhle nějak jako je vidět, že tam ty lidi jako neopouštějí moc jako tu svoji kotlinu. Je tam všude nějakých 20 příjmení jako na tom ostrově, takže je to jako velice, velice jako... Ale na druhou stranu je tam věc různorodý, protože tam některé části Sardinie třeba jako okupovali nebo obsadili Katalánci, takže na severozápadě je město Alghero, který je vyhlášený pájou, což je typicky jako katalánská věc, nebo španělská.
0: Jo, Alghero už ho tady vidím. Už se na něj koukám. Honza se tady ptá, Honza je jinak sommelier šampaňských vín, tak se ptá, jaký je tam víno, jestli je místní víno nějaký.
1: Místní vína jsou geniální, jako já jsem se strašně zamiloval do sardinského Vermentina, což speciálně teda Vermentino di Galura, což je ze severu toho ostrova, je to vlastně úžasný víno, suchý víno, má takovou jako jak jsou omílený těma slanýma deštěma ty skály, tak to má trošku jako, kromě citrusový a jiný chutí, to má i jako trošku jako takovou jako s čerstvou slanou chuť, ale to jako není to slaný, že jo, ale jako má to takový nádech a já ho mám strašně rád a Vermentino teďka vždycky, když tam jedu, nebo když tam někdo jede z mých známých, tak si to nechám přivíz a tady to taky jako hrozně scháním. A červený víno jako asi nejzajímavější je Canonau, což je takovej, jako všichni ty místní říkají, jo, to si dáš skleničku a pak budeš dobře spát, protože on je takový jako hutný, těžký a to myslím, to mě taky jako asi nejvíc zaujalo. Jinak těch vín tam mají hodně, oni to tam pěstujou. Byl jsem tam i na nějakých ochutnávkách vína na nějaký, jako v nějakém vinohradě, což bylo úplně skvělý. jeden byl blízko toho našeho dalekohledu, kde tam byl nějaký chlápek, nám dal nějaký vína na ochutnání. Mají tam vína, každá druhá vesnice má nějaký vinařský festival. Stejně tak na tom severu, tam právě byly, je odtamtud to nejlepší vermentino asi z toho ostrova. A oni tam mají různý slavnosti, většinou to, když si to bývalo kolem Velikonoc, teď to pro turisty udělali jako i v druhé půlce roku na podzim, jmenuje se to nějak podzim Barbáži. A
0: když
1: každá,
0: to můžeš prodat, tak to prodáš,
1: každá že? Vesnice tam jako si každý si tam připraví, jako v domu uvaří nějaký guláš a případně nějaký typický jídlo a oblečou si svoje masky, které jsou jako strašně zajímavé.
0: To je jedno z těch masek, máme v upoutávce na dnešní Ešos. Mně to připadá, když jsem byl v Kitzbühelu někdy před Vánocema, když tam běhali ty čerti.
1: Jo, no.
0: Tak to vypadá hodně podobně, no.
1: Vypadá to podobně, ale myslím si, že to není jako tak, že to má jako úplně nějaký jiný základ, že to nejsou vůbec čerti, že jsou to postavě, to bejvali nějaký jakoby pastevci, nějaký takový Aragorni, který spoutávali zlý duchy a říká se mamutones. Není to úplně jasný, jak přesně jako to vzniklo. Ale každá vesnice má trošku nějaký jiný druh těch masek. Některý jsou huňatý, chlupatý, co vypadá jako ovečky, některý se vypadá jako démonicky, mají takový dřevěný masky jako s těma skosenýma nosama. Já jsem potom zjistil, že oni většina těch sardínců opravdu má i stejný ty nosy, jako mají ty masky, což mi v první chvíli nedošlo. Některý mají nějaký jiný masky, většinou jako spoutávají na těch slavnostích nějakýho divokýho nějakýho berana, nebo kozla, nebo bejka, nebo nějakýho jinýho démona, musenčí u toho řetězem, občas člověk toho dostane jako nějakým klackem okolo, straší děti, ale už je to taková jakoby turistická akce a každej, a jsou strašně pyšní na to, že to předávají dalším generacím, že jako do toho oblíkají ty malí děti, kteří si potom jako na to zvyknou a pak zase až vyrostou, tak strašejí oni ty ostatní, ale je to...
0: Když jsem mluvil o těch nosech, mě napadlo, jaký je vztah sardinců k té kontinentální Itálii.
1: No, rezervovaný, tak přece jenom, oni o tom, o té Itálii mluví jako o kontinentu, takže jo. Jako v podstatě na druhou stranu, jako spousta sardinců chce jako utíct z té Sardinie, většinou ty mladí, kteří jsou jako ambicioznější, tak jako tvrdí, že tam jako chcí pes, což jako tak se nedá nesouhlasit, ale jako a snaží se jako něco cestovat, poznat, ale v podstatě oni jsou obecně jako velmi uzavření, jsou uzavřenější, jsou zdvořilí, jsou slušní, ale jsou uzavřenější.

0: jako zaujalo nebo inspirovalo, že oni se jako strašně hezky starají o svoje rodiče, o své starý rodiče a prarodiče. Já moje kamarádka z Milána, kamarádka je jako, on už je v důchodu, ale má maminku, která je jako těsně kolem stovky, nějak kolem stovky let stará a v podstatě jako se si nastěhovala domů, stará se o ní každý den a to tam je jako normální, že ty jako děti chodí k rodičům každou neděli na oběd, což a ty vztahy jsou velmi jako blízký a mě to inspirovalo.
1: Ta velká jako, rodina, že jo?
0: No, a což je jako hezký, že to vlastně jako, tak my tady jako v Čechách jsme tak někde na půl cesty, jak jsem říkal, že když jde člověk hodně na sever, tak tam jako, když někdo starý, tak mu dají luk a jeden šíp a odvezou ho někam do lesa a přežijí. A my jsme tady tak jako, že teda odvezem ty rodiče někam do nějaký LDNky a občas jako se na ně přijdem podívat, ale tam jako v té Itálii a na té Sardinii zvlášť jako, jako tam nějaká LDNka, to je hamba pro tu rodinu, jako obecně, jako to prostě, to musíš mít jako opravdu velký důvod, jako že se jako neumíš postarat o své rodiče. A oni jsou tam ty rodiny taky většinou větší na té Sardinii, že jo, tak tam jako být z nějakých 10 dětí není jako zase velká výjimka, zvlášť tom jakoby střední části.
1: Tam se to rozdělilo, no. Jako jedináček, na mě to padlo prostě a...
0: Přesně tak. No já jsem taky jedináček, tak...
1: No a když jsme teda u té dlouhové kosky, my jsme se bavili o
0: Blue Zones, to... No, to je zajímavý. National Geographic dělal nějaký pořad, kde zkoumal, nebo nějaký dokument, kde zkoumal dlouhověkost lidí a výsledkem toho bylo, že na Zemi existují nějaký 4 místa, kde se je největší jako procento lidí, kteří jsou starší než 100 let. A jedno z nich je na Sardinii. Jedno je někde v Řecku, nějaká oblast, někdo je na Okinavě. Jedna je na Okinavě v Japonsku, co třetí jsem to nedávno hledal v Kostarice, někde nějaká oblast. A to čtvrtý a jedno z nich je na Sardinii v horách, nějaký Barbagia Nuoro, jako v centru toho ostrova. A v podstatě se jako vymýšleli, jako co zatím může být, jako proč jestli to jako geneticky, jako samozřejmě to geneticky, ale jako čím se to jako vypěstovalo, tak na té Okinavě jako přemýšleli si, to co není tím, že žerou to kimči, tam je vlastně ten to zelí kyselý, že to má jako hodně vitamínu C a nepřejídají se a jako obecně ty Japonci nejedí moc, že jo, a tak na té Sardinii jako tam taky přemýšlí, že to je v těch horách, že tam musí chodit jako nahoru dolů, takže nemají jako kardiovaskulární choroby, protože ty slabí už umřeli a ty, co jako ty statní, jako ty přežili.
1: Přirozený výběr.
0: No, ale není to vůbec, jestli to je jaký stylem života, že tam jako ty lidi, neřekl bych, že žijou jako bezstarostný život, ale jako jiný druh stresu, než máme tady my, jako...
1: Ne, my jsme si říkali, jako, že nespěch, ale ona Sardinie není zas tak malinká, jo? Ona je třetina České republiky.
0: No je to přišlo zase tak 250 km napříč.
1: No 24 tisíc kilometrů čtverečních.
0: Jo, tak takhle to neumím.
1: No ne, jenom, jo, my jsme 80 tisíc, takže to není zas tak málo, že jo?
0: No,
1: že to není ten ostrov.
0: Ale jako z těch stoletých, jako to je ten samý oblast, jako na tom... jako u toho pobřeží, tak tam, jak se lidi asi víc mísejí s těma jinýma nájezdníkama, turistama, tak tam a mají asi víc stresu, tak tam už to tak nefunguje s tím z těch stoletých. Ale furt jako obecně v Itálii lidi žijou hodně. Já vím, že jsem na tu Sardinii jel, tak jsem se stavoval autem z Prahy, tak jsem se stavoval u jezera Del Garda a tam je nějaký městečko, který se jmenuje Limone Del Garda a je zajímavý tím, že v tom městečku lidi netrpí vůbec žádnýma kardiovaskulárníma chorobama. Že mají prostě nějak, jako geneticky jsou proti tomu imunní, že nemají žádný mrtvice, žádný infarkty, žádný jako zúžený cévy, prostě nic takovýho. A je to dokonce, to bylo jako zkoumali a našli, že mají nějakou genetickou mutaci tam, která jako ten s tom pomáhá.
1: To jsem jak říkal, že na Sardinii, že mají nějakou...
0: Jo, tak to je hezký, no. To je, já měl kamarádku, která jako... Když my jsme tam měli nějaký barbecue někde jako s kolegama z práce a měli jsme tam nějaký fazole a kolegyně se jako jsem jako co utíkala, já jsem se ptal proč a velká část Sardinců je jako vývojově nějak geneticky upravená ve smyslu jako prostě vývojem, že mají mutaci, že jsou imunní vůči malárii, protože oni tam hodně komárů, je to relativně i blízko Afriky, tak oni tam jako doletějí ty komáři snad nějak taky, ale jako postupem času jako si vyvinuli nějakou genetickou mutaci krevních nějakých destiček,

0: nebo nějaký součástí krve, kterou mají nějak pozměnou, že na ně ta malárie nefunguje, že prostě se tam neuchytí, ale má to jako side effect, že jsou potom alergický na fazole, který se jmenuje ta italský fave, a to je takový zelený fazole. A to, když ten člověk s touhle mutací sní, tak jako zůstane jako řetězovou reakci, že se mu začne rozpadat krev. A to je, a musí teda jako jediný řešení je transfuze krve. A takže to je jako side effect tohohle, že to tam jako vyvolává zrovna tohle fazule nějaké jako nějakou mutaci hrozně, nějakou prostě jako lavinový efekt krve, takže no, něčem je to dobrý a něčem je to špatný.
1: Jo, takže no. To je taková ta volba. Jako, jo.
0: No, buď fazole, anebo komáři.
1: No. No, tak. Ty vlastně nejsi, tebe štípnul tam komár, no,
0: já jsem malárii nechyt. Já si myslím, že to je velmi jako zřídka tam. Že to je, ale já jsem cestoval různě po světě a nikdy jsem se do sebe antimalárika nerval, protože mi to přišlo jako, že si tím člověk ještě víc ublíží a měl jsem asi štěstí zatím. A navíc oni ty antimalárika jako jsou různý typy a fungují jenom proti různým typům, jo, tak a proti některým ty malárie a proti některým, co jsou schopni zhoršit ty léky, takže jako i tady na nějaký klinice infekční medicíny mi to nějaký doktor vysvětloval, že když jsem jel na Filipíny, že je lepší se na to vykašlat, ale nechci to jako nikomu podsouvat.
1: Jo, to jo, my už jsme tady jednou mluvili, myslím, s panem doktorem Fersterem, že když byl v Ugandě, Rwandě, někde tam, tak antimalárika u něj způsobovaly psychické stavy.
0: Jaký?
1: No, ono u toho máš, přirovnává se to k nějakým drogám, jo. A on, my jsme tady vyprávěl příběh o tom, jak se ocitl i na okraji nějaký skály a chtěl se nad ní skočit, ale abych se nevymýšlel moc, jo. Tak potom musí člověk posoudit, co je teda větší riziko.
0: No, to jsem nevěděl, že to má. Já vím, že člověku jako může být dost blbě.
1: Možná klidně mi napište, jestli kecám, jo, klidně napište, kdo se v tom trošku vyznáte. Tak uděláme nějakou zeměpisnou procházku teda tou Sardinií.
0: No můžem.
1: Nebo podívej se do svých poznámek, jo, ty tam.
0: Ne, to jsem si nepřipravil, můžem.
1: Ne, dobrý,
0: no.
1: tak
0: pojďme. Já jsem si to
1: vem si seznam.
0: Já jsem si tady připravil seznam asi jako přes noc, co mi tak vystanulo na mysli.
1: Tak vždycky a jedem, tak jedem podle seznamu.
0: My jsme o všem skoro mluvili, že o těch Luzon jsme mluvili a tak. O tom, že se báli Pirátů, jsme taky mluvili.
1: To jsi jenom naznačil.
0: To jsem naznačil. No ono, jak je vedle ta Korzika, tak to už samo o sobě bylo jako nebezpečný, takže oni se nevydávali moc na daleký rybolov kdysi a spíš si pěstovali ty prasátka a ovečky ve vnitrozemí. A většinou měli ty kanony namířený na jako ven.
1: Jo.
0: A báli se těch příchozích. A je to jako ta relativně strategická poloha té Sardinie byla, jakože každý to chtěl vlastnit a dobít a postavit si tam přístav, což dneska platí taky, mimochodem, protože na Sardinii je spousta základen NATO třeba, takže některé pláže nově otevřené jsou velmi jako netknutý, protože byly v areálech bývalých jako vojenských NATO základen, který částečně zpřístupnili. Něco jako tady byly nějaká, že v Brdech, nebo takový, tak něco podobného je na té Sardinii. Je jich tam, myslím, 5 a plus asi nějaký, o kterých se neví. A teďka teda relativně nedávno mi kolegové psali, že si přečetli v novinách, že se bojí, že na ně poletí ruské drony z nějakých lodí ze Středozemního moře, takže a prej tam jako má zvýšená aktivita nějakých stíhaček a že to tam jim to lítalo každý den jako několikrát nad hlavou a byli z toho velmi jako nervózní.
1: Tak když jsi zvyklý, že žiješ v izolaci na ostrově.
0: Právě.
1: Jenom modré nebe, modré pláže. Jo.
0: No, ty pláže jsou tam relativně netknutý, je to fakt hezký. Jako já to je tak, já když jsem jako byl kdekoliv jinde potom jako na plážích jako v Evropě, nebo i třeba přítelkyně žije v Dubaji, a když jsem byl v Dubaji na pláži, tak jsem na to tak koukal jako aha, jo, to je, tomu říkáte taky pláž, nebo takový ty kameny, byl jsem na Maltě, nedávno na konferenci a tam je taková jako hezká pláž jedna a ty ostatní jsou šutry, takový jako šutry, nebo je tam takový jako prostě útes, a protože celá Malta je jako postavená jako jedna velká pevnost skoro a jako tam je tam nějaký jako žebřík do vody a hurá, takže ale na Sardinii většina těch pláží nebo spousta těch pláží je krásných, písčitých, s pozvolným vstupem do vody, jsou tam nějaký přirozený i méně přirozený vlnolamy, je to, tohle je prostě hezký. A zároveň tam je taky nějaký zákon, že je zakázáno do určitého perimetru od té pláže jako stavět nějaký hotelový rezorty nebo vůbec nějakou zástavbu, takže jako tam nejsou, jako když jdete Costa Brava nebo zóna hoteliera někde v Mexiku.
1: Sever Kret je strašný.
0: Tak to je peklo a jediný, jako, kde se to dá porušit, je sever Itálie, kde je teda, nebo severovýchod Itálie, kde to údajně všichni říkali, že to je nejhezčí a je to zároveň taky nejdražší, zvaná Costa Esmeralda, tam většinu těch věcí nebo těch baráků a hotelů vlastně arabský šejci a snad tam má baráky jak Ronaldo a tak, ale rozdíl mezi jihem a tím, jako kde jsem já žil a tohle z toho oblastí je, že na tom jihu to kafe stojí euro 10 a zatímco tam stojí 8 euro.
1: Jako, takže šup na jich.
0: No, takže doporučuji. Ta Costa Esmeralda je jako hezký vidět, je tam pár nějakých hezkých míst, ale ten zbytek Sardinie, řekl bych, že je jako srovnatelně hezký a každá ta část má něco do sebe a některé pláže jsou tam jako i přístupné jenom z moře, že si člověk musí jako pořídit buď loďku, si půjčit loďku nebo si zaplatit nějakou exkurzi.
1: V Portugalsku se tam lezlo i po žebřících dolů.
0: A pár je taky takový, že vlastně se tam dá dojít jenom jako pěšky s nějakým baťohem skrz nějakou soutězku, že tam člověk jako hodinu se někam trmácí a
1: pak, ale stojí to za to?
0: No, stojí to za to, ale nesmíte tam jít v srpnu, protože srpen je jako měsíc, kdy mají všichni Italové dovolenou a všichni jedou na Sardinii a plus teda ještě ty další turisti, takže srpen je takový jako měsíc hlava na hlavě a plus ty. Je tam pár zhruba, nevím, 4 možná pláže, na který se člověk, který jsou jakoby nejhezčí a na který se člověk musí objednat na internetu několik dní dopředu, aby si jako koupil lístek a na tu pláž, protože je tam jako omezený počet lidí, že se tam prostě nevejdou ty lidi. Čak když si to bylo úžasný a když se tam nahrne jako víc než 1000 lidí, tak prostě tam není pro samý kucata kam plivnout.
1: A teď mě napadá, když teď jsme byli u moře a když jdeš do hor, jsou volně prostupný, nebo já třeba v Irsku mám zkušenost a někdy i v Itálii jeden pozemek vedle druhýho, že vlastně se nedalo jít nikam. Jo,
0: no Irsko, to máš pravdu, já jsem v Irsku žil 11 let, tak souhlasím, že jako to jdeš někam a pak je tam jakoby slepá cesta plot, pak jako teda někdo tam s flintou tě teda jako milostivě nechá projít a stejně narazíš na řeku, kterou nejde přebrodit nebo něco takového.
1: Jo, a prostě hrabeš se k nějakému hradu, no, který stojí na kopci a nedá se k němu dostat vůbec.
0: To je pravda, na Sardinii je to mnohem jako tam ten jako pozemek vedle pozemku zas tak není, ale ta krajina v těch horách je mnohem hůř prostupná, že to, já jsem že jsem z Čech, jako zvyklý na to, že jsou všude turistické cesty.
1: No, my jsme zmrzlený tady.
0: A jsme strašně zmrzlený a všude jsou ty barvy, jako je pozelený 4 kilometry tudy a jo, každý
1: 100 metrů. Pak na červenou. No, vlastně, no.
0: A tam samozřejmě nic takového není, takže člověk musí znát jako různý ty stezky a někde si to najít. Spousta těch míst je relativně jako rozumně dostupná, ale že tam těch cest jako není tolik, jako když si člověk řekne, tak teď přejdu tu horu, tak ono to často nejde, ne protože by to nešlo, že to je něčí pozemek a že to je prostě neprostupný terén a je to jako v održku se tam tím prodírat. Ale
1: jsem se koukal, nejvyšší vrchol má něco přes 1800 metrů, což v poměru, že to je vlastně nad hladinou moře a stoupáš často z velmi nízkých výšek.
0: No, to je asi zrovna ta Malmorána, nebo jak se to jmenuje, nějak. Tak tam zrovna, tam chtěli postavit i jako lyžařský rezort, ale nějak s globálním oteplováním si to rozmysleli, že tam jako je sníh asi.
1: Zvědavý na Kypru, tam jsem právě našel lyžařský středisko v kopcích, jo, tak jak to teď bude, když je takovýhle teploučko, no.
0: Je tam taky taková jako silnice slavná, přezdívají tam Route 66, jako silnice, která vede jako skrz ty hory a je to samá zatáčka, samý kanion, samý nádherný výhledy a je známá tím, že tam jezdí hodně lidí na motorkách a jsou tam takový jako, je tam pár nějakých motoristů takových jako typicky jako stylových a tak jestli má někdo rád motorky, tak bych mu to doporučoval, to je to úplně.
1: Jako klikatá silnice.
0: No a není tam provoz, jako sice. Já jsem si myslel, že tady řeknu, že na Sardinii jsou strašní řidiči a že prostě je to nebezpečný tam, ale pak tady už jsem jako přes půl roku zpátky v Čechách a už se jako, myslím si, že v Čechách je to horší. Teda.
1: Jo?
0: No, myslím si, že jo. Jako,
1: je zajímavý, já když jsem byl v Itálii, to už je dávno, a i když jsme tam pak jezdili, tak tam se sice hodně troubí, všichni jezdí divoce, Jo. Když jsem jel stopem v roce 89 v létě, pán jel 160 v Alfa Romeo a hrozně nadával, skoro vůbec nedržel volant, a protože spěchal, jo. Tak jsme se báli, jako strašně, jednak takhle rychle jsem v autě nikdy nejel do té doby. Ta naše 105 ve 120 už se spouzala, jo.
0: No, tak je pravda, že v Itálii jsme byli v Římě a kamarád nás vez ještě, jsem byl s klukem a kamarád nás vez z nádraží jako k němu domů, kde jsme přespávali, tak od té doby můj kluk říká, když jezdím rychle, jezdíš jako Simone, protože on to tam jako švihal v tom městě asi 120 prostě, jako jezdil s Mikem a tak, ale jako top v na té startní bylo jako předjíždění v tunelu, jako to jsem jako viděl asi poprvé tam. Ale na druhou stranu oni jsou jako strašně hodní, že v tom, třeba v tom městě jako jsou naopak strašně trpěliví, a že tam nějaká babička, co chce přejít, tak jenom všichni zastavějí a čekají, jako až přejde. Takže jako je to spíš taková hra, taková jako videohra pro ně, než jo, že by jako chtěli jako se někam dostat rychle. Spíš je to taková jako perk.
1: Baví tě to.
0: Baví tě to, no, přesně.
1: Když bychom teďka chtěli třeba někomu doporučit, kolik potřebuješ tak na Sardinii na výlet? Týden tě stačí?
0: No, podle toho, co chceš vidět, jako to...
1: Tak se pojďme podívat na to, co by se dalo vidět.
0: Já mám teďka kamaráda, který tam je, jezdí tam každý rok zhruba a myslím, že tam jezdí tak na 14 dní. Jinak rozhodně, když jdete na Sardinii, tak potřebujete auto. Buď jako tam doletíte a půjčíte si ho. Jsou nějaký půjčovny, což nás zradilo posledně, když jsem tam byl na prázdninách teďka s klukem, tak nás zradila půjčovna. My jsme byli na nějakém ostrově u ostrova, tam je nějaký archipelago, co se jmenuje Madalena, to je úplně na severu, takový krásný jako míň ostrovku, je to tam hezký, relativně hodně turistický, a když jsme si půjčili a chtěli půjčit auto, tak nám řekli, že nesmíme z ostrova Sardinie na žádný jiný ostrov, protože tam se musí jedním trajektem, že on nějak asi 4 hodiny, a že teda jedna z mála půjčoven, která ten to neumožňuje, že to mají na nějakých 115. stránce jejich smlouvy, takže na to si dejte
1: takže
0: pozor.
1: Takže to musí zůstat na úzkách kontinentální Sardinie.
0: No, na kontinentální Sardinie, ale my jsme si půjčili auto jinde, protože jako tohle, ale dá se tam taky samozřejmě přijet trajektem buď z Livorna, nebo ještě asi i odjinud, já jel z Livorna a jezdí tam i trajekt, co jezdí na Sicílii, tak když chcete jako navštívit obě místa Scaliery na Sicílii, jezdí jako loď přes noc. Takže to je fajn. A myslím si, že 10 dní, 14 dní, jako když jste cestovatelé a chcete toho hodně vidět, tak je to prýma. Když byste chtěli být na jednom místě, tak si myslím, že týden je až, protože jako...
1: To je stejná nuda, jako všude
0: jinde, že? Jako rozhodně je dobrý mít to auto, protože aspoň uvidíte víc těch pláží, každá jiná. Jestli se vám někde nebude líbit, můžete cestovat na spoustu, vidět spoustu těch památek, které tam jsou, ty nuragy, jako tady s tím můžete strávit, ale je tam přes 1000, takže můžete
1: strávit. 600 kilometrů, jo.
0: A některý jsou fakt jako zajímavý, ale tak když už vidíte 10, tak už jako no, tak ten 11 bude asi podobný. Jsou tam nějaký větší, jakoby konglomeráty těch z těch nuragy, teď mi vypadlo, jak se to jmenuje, asi časem vzpomenu. A pak je tam taky docela zajímavá věc, jmenuje se taková studna Santa Cristina, což je taková jako velice zajímavá věc. Je to by taková jako podzemní studna, do které si vykopali nějaký posvátní schody. A je to takové nějaké jako sakrální místo, taky nějak z té doby bronzové. A ještě z té neolitické doby vlastně oni tam jsou taky různý, vypadá to trošku jak ve Francii nebo v Anglii, různý menhíry a dolmeny a tyhle věci. Přestože tam Keltové nikdy nebyli, tak ty civilizace tam jako stavili totéž mnohem dřív.
1: Je to podobný.
0: Ne? Mnohem dřív, že to jako to, já nevím, o 1000 let předběhli ty Kelty. A taky otázka, jestli jako Kelti byli ty, co to postavili, nebo jestli to už jenom používali, že jo, co bylo v Evropě nebo u nás. Ale i jsem tam viděl nějaký hrobky, nějakých obrů, nebo jak tomu říkají, myslím, že tomu říkají hrobky obrů, s takový taky jako prostě kámen s nějakou bránou kamsi, kde teda zůstávaly nějaký ostatky a nějaký rituální místa. A v podstatě jako na každém metru je tam něco zajímavého. Část tam jako ovládali nebo připluli tam Féničani, díky kterým se vlastně o té Sardinii jako poprvé jako popsali, a že tam mají taky nějaký jako starý fénický chrámy, nebo respektive zbytky nějakých sloupů a pár nějaký přístav. A o tom Katalánsku jsem říkal, nejspíš přijedete do Olby, což je na severu, což je když plete lodí, tak tam je velký přístav, je to tam hezky skrytý, jinak v té Lubině jako nic velký zázrak není. Všichni turisti jezdí do Algéra, co si myslím, že je fajn vidět jako na jeden, dva dny, to je severozápad.
1: Severozápad.
0: A ještě nad tam je takový velký město Sassari a nad ním je ještě to Algéro, což byla ta katalánská bašta. To je hezký městečko, ale taky bych jako si neuměl představit tam strávit týden. Je tam nějaká Neptunova jeskyně, kam se dá loďkou prostě organizovaně doplout, nebo se tam dá po schodech pěšky. Na té západní straně bych řekl, že na tom západním pobřeží je těch věcí míň k vidění, a těch, že to je takový jako industriální, jsou tam víc doly a různý jako továrny, plus nějaké tam Porto Flavia, což je takový jako důl s takovou hezkou fasádou, kam se dá taky dovnitř. Trošku se tam připomíná, jako, že tam můžete chodit.
1: Takže východní pobřeží.
0: To východní pobřeží je nejhezčí, si myslím, a to jižní a severovýchodní. Ta Costa Esmeralda je krásná, jsou tam nějaký pláže, které jsou na všech fotkách, jako Cala Luna, kam se dá právě jako sejít pěšky, a nebo se tam musí pod na lodi a musí se tam nějak asi zaplatit nějaký vstupní, když jde člověk v sezóně. A já jsem byl ještě na místě, který se jmenuje Teulada, což je vedle americký základny, to je na jeho západě. A tam to bylo taky fajn, ale jako místní se tvářili, jako oni tam ty americký základy nemají moc rádi, jako tam takový jako na každém větším baráku je tam napsáno jako stop na to a základny tady nechceme, ale tak to tady bylo asi taky nezákladná.
1: Nezákladná, no. A teď říkáme, jak to, že tady nemáme
0: jak to,
1: základnu.
0: Tady, přesně.
1: Možná, co jsou ty samý lidi.
0: No, tak co bych ještě jako pověděl? O pivu, že jo?
1: Pivo
0: i knůza. To tak na Sardinii, kromě výborného vína, který jako já jsem měl strašně rád a naučil jsem se to tam pít. Jako opravdu jsem, po těch třech letech jsem vyhazoval korky, protože jsem si skladoval korky a napočítal jsem jich asi 300.
1: No mě tohle vždycky překvapilo, že tady já víno moc nepiju, jo, nebo si nedávám, i kdyby bylo cizí. Ale když jsme byli v Portugalsku, Kréta, Sicílie, tak k obědu to bez vína nešlo. No, ono je doma, i když je to takový to v Portugalsku nebo Španělsku víno de casa, jo, to domácí obyčejný čbánek, to nejobyčejnější.
0: Já jsem si na to zvykl si ozvláštnit jako nudnou večeři, jo, aspoň jednou skleničkou, a člověk si na to zvykne rychle. A teď jako snad ještě tady jsem úplně alkoholik, ale k tomu pivu.
1: To je ta stoletost
0: jo,
1: potom.
0: Přesně. A mám ještě olivy, že jo, to tam taky roste všude, pěstnou olivový olej, to je taky jedna z bašt, ale není to tak vyhlášený jako na Sicílii nebo někde tam Marke, nebo jak na tom pobřeží, jako to druhý pobřeží Itálie, jak je na severovýchod. Ale taky mají jako super ten olej, má tam spousta ovoce. Ale k tomu pivu, tak Italové samozřejmě, já jsem je tam štval tím, že jsem si k pice dával víno, což jako pro ně bylo, jako jak si můžeš, jako v Itálii je obecně jako spousta takových věcí, co nesmíš dělat, nesmíš si, nebo jako neměl bys.
1: Kávu s mlékem po 11.
0: Kapučino po 11. hodině, to jako na tebe koukají jako fakt divně, jako co ty to přece k snídaní. Oni se jako přesvědčení, že mlíko je jed, což mají tak jako trochu pravdu, že to jako vlastně lidský tělo na to není úplně stavěný a že mají dojem, že prostě ti to jako nemůže udělat dobře, když si to dáš. Nebo jako nedej bůh, že jako si objednáš kečup, já nevím, nebo si někdo objedná to kafe k pice, nebo něco taky úplně jako zvěrstvo. Ale stejně tak, když si objednáš víno k té pice, tak na tebe koukají tak trošku jako, tak ty seš asi cizinec, viď? Protože k pice se přece zásadně pije pivo. A na té Sardinii mají teda pivo, vůbec tí Itálii jako obecně na to, jak mají dobrý víno, tak jsou asi tím jako trošku už unavený, takže tam jako rozvíje nějakou pivní kulturu, to jsem si všimnul i v Miláně a vůbec všude po Itálii, že se mi jako čím dál tím víc a víc je hospod, kde mají pivo. A na té Sardinii tam produkují pivo i knůza, to je kousek od Cagliari. A není to špatný, zvlášť ta nefiltrovaná verze, a pak má ještě takovou jako citronovou verzi, která je výborná na léto, když se člověk na pláž a řídí a chce něco jako lehoučkýho, nějaký takový jako
1: radlerovej typ.
0: No, a je to prýma. A co tam ještě mají zajímavého? Ještě tam mají takový zvláštní chleba, na který jsou pyšný, který nevypadá moc jako chleba. Jmenuje se to panu karasau. Panu jako chleba, karasau, nevím, co znamená, ale jsou to takový vysušený placky. Je to prostě to takové jako lisy, jako asi chleba, něco původně z mouky a původně to nosili sebou pastevci, když šli s ovečkama někam na strašně dlouho, třeba na 2 měsíce, tak aby jim to nesplesnivilo, tak to bylo vysušený, slisovaný a oni to potom museli namočit. No a oni to pak museli namočit do vody, a aby to jako vůbec bylo požívatelný a je to tam velká, jako velká věc a na spoustu těch aperitív, kdy si dá, dobře se na to mažou všechny různý jako krémy a dobře se s tím jedí ty sejry a šunky, takže to tam jako všude, když si člověk dá aperitivo, což většinou je nějaké jako sejráž, nějaká uzenina, šunka a salám, tak k tomu dávají ten chleba, ten panuka na sau chleba a ještě mají nějakou takovou verzi, kterou jako osmažejí na nějakým olivovým oleji a to jako, to je pro ně velká
1: lahůdka. Topinka,
0: no, ale taková. Já jsem tam jednou dokonce jet i pizzu v nějaký restauraci jsme byli, chodili jsme tam k nějakému kiosku, kde mi je docela dobrou a pak jsme si řekli, tak poslední den půjdem do restaurace, kde tady máte nejlepší restauraci, tak mě poslali někam a tam ta pizza dost připomínala ten panu Karasau, taková jako suchá placka, ze který to všechno steklo, jak mě to člověk jenom trošku naklonil a tak tam už jsme pak nikdy nešli, no, ale... Ale my s tím to očividně jako chutná.
1: Nejplacetější, nejdražší, jako jo.
0: No, ale nejlepší pici v Itálii jsou většinou jako v nějakých těch kioskách, ale já v tom Cagliari jsem ještě štěstí, že jsem bydlel v ulici, ve které byla asi nejlepší pizzerie ve městě. Doporučuju Pepe Rosa. Tak kdyby někdo...
1: Ty jsi bydlel teda rovnou v hlavní městě.
0: Já byl v Cagliari, přestože teda kancly jsme měli těsně za městem, takže tam se taky člověk bez auta nedostal a ten dalekohled byl ještě kousek asi 3/4 hodiny cesty autem v horách. Kde nám teda vždycky přikázali, že musíme vypnout telefony, protože aby jsme nerušili radiový signál.
1: Tak Petr se tady ptá, že by ho zajímala, jaká je tam zima. Jestli si tam zažil Vánoce, jaký jsou tam v období Vánoce počasí a jaký jsou tam zvyky. A jestli se tam vlastně dá jet vůbec na tohle. Jestli má smysl tam jet na Vánoce.
0: Jo, hodně lidí, no to je dobrá otázka. Dá, ale jako na mě jako na koupání to není. Viděl jsem tam nějaký Němce a Angličany, kteří do toho vlezou. Dokonce jsem viděl i nějaký místní, kteří do toho vlezou jako 1. ledna, jako mi tady ti otužilci skáčou do Vltavy, tak to oni skočili do moře. Ale jako zažil jsem jako 1. ledna dny na pláži, sluníčko, jako já nevím, nějakých 15-20 stupňů i bylo, ale pak se zase třeba to počasí zkazí a ta zima je kolem nuly, ty domy nejsou na to
1: tam
0: stavěný.
1: Tam se
0: netopí, ne? No, tam mají všude ty air conditions, ty klimatizace, které jdou přepnout na to topení. Je to strašně neefektivní, protože většina těch baráků má děravý okna, děravý zdi a to jako člověk vypne a za minutu jako neví, že topil a pak přijde účet na nějakých 500 euro za elektřinu na měsíc, že elektřina je tam relativně drahá. A takže jsem se tam naučil nosit hodně svetrů a dost jako jsem na to nadával, na tu zimu. Ale nás ještě netrvá dlouho, tak trvá tak 2 měsíce, většinou tam začíná to takovým sichravým počasí, ne listopad, bývá takový vyprší a fouká vítr. Na Sardinii jsou dva větry, jeden se jmenuje Mistral a druhý se jmenuje Široko. Podle toho z té strany jako fouká, tak buď fouká ze severu západu nebo z jeho východu nebo něco, nebo opačně, jestli to pletu. A jako, což má výhodu, když je člověk jako uprostřed, jako je to Cagliari, tak uprostřed, tak chce na pláž, tak se podívá na aplikaci windy,
1: odkud fouká
0: a jde na tu druhou stranu, tam, kde bude v závětří, že jo, na to ostrova.
1: Vánoce jsou tam vánoční trhy,
0: byl jsem tam na Vánoce, já si myslím, že dvakrát dokonce. A jsou tam vánoční trhy.
1: Takže místo, aby si jel do Nürnberka, tak se zaletíš na Sardinii.
0: No já bych to doporučil, poprvé jsem na tom vánočním trhu, tak jsem měl takovou tu nákupní horečku, která na mě vždycky padne jako na těch vánočních trzích, že to bylo flíma. Hlavně ty italské trhy a na té Sardinii nevýmaje jsou vyhlasní asi tím, že vám od show dají ochutnat a oni jako vědí, že když vám jako dají ochutnat, tak vy si to třeba koupíte. Takže jako na rozdíl tady od Čech, kde se to moc nepěstuje, tak tam je to jako taková jako normální věc, že i člověk přijde do obchodu, do supermarketu a řekne, já bych nevím, jakou si mám koupit šunku, můžete mi dát jako plátek tohodle a oni vám to ukrojí, je to naprosto jako běžná věc. A mají tam jako spoustu věcí, druhý rok už tam byly ty samý stánky, tak už mě to tak jako prodávají tam ty samý věci, tak už mě to jako tak nebavilo, ale mají tam jako v podstatě takový klasičtější italský Vánoce, nemají tam nějakou vyloženě vyloženě italskou nějakou sardinskou specialitu. Mají tam možná nějaký sardinský cukrový, který tam pečou takový hodně suchý, hodně tvrdý. Většinou jsou v tom mandle, ořechy. Moc, jako, když jsem byl v Miláně předtím, tak tam jako na Vánoce byla Befana, což je taková čarodějnice, která dává hodná čarodějnice, vošklivá, ale hodná čarodějnice, která dává dětem dárky. A na té Sardinii, jako tam zase to moc, tak jako tam mají Papa Noel, jako Ježíš.
1: Jo, takže zvyk je prostě takže zvyky klasický Vánoce katolický, no. Jako, nebo to křesťanský Vánoce.
0: No, přesně tak. Není to, ale není to, nemá to takovou žádnou specifikaci, jako třeba jsme teďka byli v Barceloně nedávno a tam mají takovou jako kakající Vánoce, že na Vánoce vždycky tam musí, to nevíš?
1: Ne,
0: ale Katalánci mají zvyk, že u Vánoce, jak mají Betlém, tak na tom Betlému musí být jedna figurka, která má stažený kalhoty a vykonává velkou potřebu a vánoční dárky se objevují. No, nějak nikdo neví, jako jak se ten kakamuž tam jako, někdo to tam postavil z hecu a od té doby se to jako ujalo a dárky dává kláda, kterou zalejvají a dávají nějaký sladkosti, pak ji na noc přikryjou a ona potom vykaká ty dárky na ten, na ten jako toho 25.
1: To jsou taky veselý Vánoce.
0: Takže jako to mě překvapilo, ale nic taky na té Sardinii, možná tam v tom Algéru, možná jako ještě to tak katalánský, tak tam
1: když třeba. Když se Petr ptá, jako stojí tam za to jet, jako říkáš zima,
0: jo,
1: zima.
0: No jako stojí, jdeš. Že tam nejsou ty turisti většinou, no, což jako platí čím dál tím míň, že teď už poslední zimu, když jsem tam byl, tak už tam bylo relativně hodně turistů i jako v zimních měsících, kdyby to člověk nečekal. Na druhou stranu, jako furt je to nic proti tomu návalu, jako je, který je přes ty letní měsíce. Takže já to doporučuji, je to bezvadný na nějaký chození, když má člověk pláštěnku po městech, po těch horách taky, jako když má člověk nějakou pláštěnku nebo nějakou bundu, jako rozhodně tam není větší zima než u nás, to ani zdaleka ne, ale spíš, jako spíš prší a fouká vítr. Ale jako i podzim, no. Ta zima tam je náš podzim. Tak, a netrvá tak dlouho.
1: Tak Petře, na Vánoce se tam určitě dá jet, no.
0: Jo.
1: Tam jestli hotely mají, je tam nějaká specialita třeba k vánoční večeři toho typu, jak my máme
0: no,
1: kapra,
0: to,
1: nebo
0: to
1: jestli
0: se
1: nezažil. Zajímalo.
0: To jsem nezažil, protože jsem ty Vánoce vždycky tak jako slavil jako po svým, že jsem tam měl buď kluka nebo přítelkyně, že jsem se snažil udělat takový jako český Vánoce na Sardinii, ale bez kapra. Takže s nějakou jinou rybou. Například ten mečoun je, jako doporučuji, spáda je výborná, ale na ty Vánoce vlastně jsem zažil, měli jsme vánoční besídku a to majaleto, o kterým jsem tady tak bájel, tak oni si moc rádi dají. Jako, a pak a většinou mají jako hodně chodů, jakože na ty Vánoce, já nevím, jestli to je jako nějaký číslo 12, nebo nějaký jako takový jako posvátný číslo, tak, nebo že prostě ten stůl by měl být plný a když nemají čím doplnit, tak tam dají chleba, nebo něco takového.
1: A kde je teda nejlepší jedna Sardinie?
0: Já si myslím, že nejlepší je, řekněme, červen, červenec a potom září, říjen. Jako, září je úplně nejlepší, podle mě, a za půlka října je ještě furt dobrá. Teďka zrovna jako jsou tam 30-stupňový relativně horka, což nebývalo vždycky zvykem, tak loni třeba jako bylo září hnusný a hodně pršelo a říjen byl zase relativně teplej a dneska se tom člověk nevyzná. Já jsem tam přijel poprvé, to byl srpen, bylo 45 stupňů, já jsem, jako jsem i přes noc, jako bylo nějakých těch 35 nebo kolik, takže jsem tam jako vypotil každou noc asi 100 litrů vody a ale to taky nebývá jako zvykem. To je těžko říct, ale doporučoval bych spíš jako před srpnem a po srpnu, jako nějak červen, červenec, to už je ten červen, konec, jako druhá půlka června, to už je super nakoupání pro zimomřiví lidi, jako jsem já. Červenec je nejlepší asi a to září je krásný a otázka, jestli je dlouho to vydrží, ale to jsou podle mě nejlepší měsíce a vyhne se člověk tomu hypu turistickému, i když na tom severu, teda já za mě bych doporučoval spíš ten jih a spíš cestovat, než být v jednom rezortu, kterých je tam málo, těch rezortů, hlavně na tom jihu a většinou jsou takový izolovaný a myslím si, že člověk se hodně ochudí, když jako necestuje po tom ostrově a nevidí ty různý věci, i ty vesničky, kde tam jsou tam ty stoletý strejcové, co na vás tak divně kouká, jako proč do prdele, jezdíte sem.
1: A jsou tam teda i místa, jako třeba i na krajtě jsme našli vesnice, kdy i přestože Kréta je turistická, tak to byly místa, kam turista moc nejezdí, nebo nemá důvod jezdit.
0: No, jsou tam místa, jako oni se to snaží teďka, jako vláda, ta sardinská vláda se to snaží nějak popularizovat těma svátkama, což v podstatě vypadá tak, že každý víkend jedna vesnička, jedno městečko má tu slavnost u sebe a teď se, jako, se takhle se vystřídá za 3 měsíce, já nevím, 30 vesnic. A to je taky zajímavý vidět, jako ten z ty jakoby průvody, a to je taky jako vlastně ten podzim, začíná to v září a končí to někdy v listopadu, nebo možná i v prosinci dokonce, tak to je taky zajímavý vidět, ty masky, ty slavnosti, jako to je bezva. A pak je to taky o Velikonocích, ty jsou tam jako velký svátek, mají tam průvody, mají tam průvody, dávají tam nějaký, zdobejí tam nějaký ty morány, ale jako nějaký křesťanský morány, který tam potom jako vystavují v kostelech a tak. Ale je to teda hodně jako vyloženě křesťanská země, jako zbytek Itálie teďka.
1: Takže by se doporučil Sardinie určitě.
0: Já rozhodně, no. Žít tam je, jako, to je jiná volba.
1: Ty jsi tam
0: byl 3 roky. No. A přišlo mi to potom už po těch 3 letech takový malý, jako, že už jsem měl den, že jsem tam všechno viděl. Ale dokonce tam je jazzový festival. Jako, no, to mi tam asi chyběla nějaká kultura jiná než ty slavnosti. Jednou do roku je tam jazzový festival. Já jsem ještě štěstí, že jsem chodil k holiči, k chlapíkovi, který sice byl o 5 euro dražší než všichni ostatní okolo, než takový typ, ale zase měl to holičství takový jako v takovým prvorepublikovým stylu úplně a pouštěl tam jazz a vždycky jsem přišel, tak měl panáka nějakýho likéru a vždycky jsme si bezvadně povídali a bylo to jako super. Tak, a ten mi právě řekl o jazzovým festivalu, který tam jednou do roka je. Tam dokonce nějaký slavný jazzman, jehož jméno jsem zapomněl, a který asi nikdo jiný, kromě Sardinců, nezná.
1: Takhle jsem tak překvapil v Klatově, kde vždycky každému, kdo tam přišel, jsem tam šel k Barbrovi, nabízeli taky, dáte si kafe, panáka nebo něco. A všichni říkali, ne, já říkal, já si dám toho panáka teda. Jo. Tak slyšna byla zaskočená.
0: No, tady jsem to, v Čechách jsem to neskusil, ale tam to bylo jako fakt, ten člověk byl super, ten jako, nejlepší jsou ty Sardinci, kteří viděli jako světy okolo, takže jsou trošku jako cestovali a vrátili se z nějakého důvodu, ať už peněžního, rodina, nebo přítelkyně, nebo něco. Tak.
1: Tohle jsem se chtěl zeptat, jak je, tím to můžeme i uzavřít pro ty cestovatele, jak je Sardinie drahá?
0: No tak ta Costa Esmeralda, to si připravte, připrav velký měšec. Jinak, co se týče jako normálního života, je tam levnější než v Praze, rozhodně. Jako já jsem zděšený, kolik Praha jako má ceny, jak Paříž občas mi přijde. A no, tam to teda tak rozhodně nebylo.
1: Když v Sardinii do běžného města, jo, tak kde myslím turistický centrum nějaký, já nevím, na pizzu. Tak...
0: Majdeš pizzu za 10 euro, což jo. Co bych za to v Praze dal.
1: No. A to je ještě italská, že?
0: No a to ještě můžeš najít i dobrou. Jako ne všechny pizzerie mají dobrou pizzu, to jako pozor, ale jsou jako, některý jsou lepší než ty jiný. Dá se najít, jako v obchodě, supermarket, jako většina potravin výrazně levnější, jako všechno.
1: Než u nás.
0: No, třeba voda stojí půlku, jako balená, jako než, nevím proč, no, chleba je levnější a lepší a vůbec všechny ty potraviny přijdou takový, jako, že tady se to dá najít taky, ale musí člověk hodně připlatit.
1: No,
0: tak já tady nejvíc dávám peněz, co jsem sem vrátil, za jídlo.
1: Jo.
0: No, abych udržel nějaký italský standard.
1: To se těžko, to já ti prozradím, kam jezdím já pro italské jídlo, to ti povím, jo. Tam se dá docela ušetřit. Bez vám. Martine, děkuji ti moc. 9 hodina udeřila.
0: Taky děkuju.
1: Pak se koukni na svůj seznám, jo. Cestou domů až.
0: Jo, tak zjistím, co jsem všechno zapomněl.
1: No a pak bychom se mohli pojet na ty jiný lokace, když si říkáš, že jsi 10 let si žil, kde...
0: 11 let v Irsku, no. O něm taky hodně vím, no ale to jste určitě někomu měl, z Irska tam
1: nespoň ne, neměl právě, jo, takže Irsku
0: můžu. Na Filipínách, k tomu mám blízko, a to bych mám sem přivez spíš ženu, která je z Filipín. Tak to...
1: No tak šup jsem si měl. Mluví česky?
0: No, pár slov umí, no. Většinou ty zprostí.
1: A to si nakouká, že to je dobrý den.
0: Přesně tak, to jsme ušili v Litvě takhle.
1: Pozvu tebe, protože už jsi v Praze, pozvu i vás na příští týden do Ešusu, kde se to objeví fotograf David Těšínský, který jezdí po světě a fotí ledasco, většinou nějaký hodně exotický věci, někde fotil gengy v Jižní Americe a podobné věci, takže uvidíme, o čem si budeme povídat, protože vydává snad novou knihu. No a tobě děkuji za Sardinii a jako myslím to úplně vážně, tak se domluvíme třeba za 2 měsíce na Irsko.
0: No, já jsem si ještě vzpomněl k té Sardinii poslední věc, co mě tam štvalo, že tam lidi schválně zakládají požáry.
1: Tohle já nikdy nechápu.
0: Ty místní.
1: Jo, ale no. Když hořelo teďka Španělsko nedávno, no. I Portugalsko, tak odhalili žháře. Jako
0: a fakt jsem byl na ně, jako jak to říct, naštvaný.
1: No.
0: Protože,
1: a proč to dělají? Nebo zjistilo se?
0: Nějaký jako pojišťovací důvody, někdy tu zemi koupí, jako aby tam bylo pole a chce tam něco postavit místo toho a má to nějaký jako zjištní, většinou zjištní důvody a asi nějaká malá část toho je nějaká msta a ještě menší část je debilita. Jakože je. Prostě někdo jenom tak jako z plezíru, jako někdo tady rozbije lampu, tak někdo prostě
1: dá, zapálí oheň. No,
0: ale ono většinou v tom létě se to blbě hasí tam a, a nepochopil jsem to. Jak tak. Ty Sardinci jako se vlastně o tu svoji zemi tak blbě starají. Je to tam krásný, ale jsou to jako nevážej si toho většinou.
1: Jako opravdu, já myslím, že naopak, že budou hrdí na to.
0: No, jsou hrdí, ale nevážej si toho.
1: Tohle ne, no. Tak, no, jsem zažil v Africe, ale to si můžeme povědět také potom. Tak jo, Martine, děkuji ti moc. Vám děkuji všem, co jste poslouchali dnešní Ešus. Martina můžete vidět na facebookovém profilu Ešusu, jak fotky, jako upoutávku na dnešní den, kde vidíte spousta modrého moře. A díky vám, že si dáváte Ešus na Facebooku do sledování. Rád bych se dopracoval třeba do Vánoc ještě ke 2,5 tisíci sledujících, tak je to tak trošku na vás. Děkuji vám moc. Stříček Míša, Rádio 1 a Ešus. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Stříčkem Míšou.
2: Reklama Rádia 1. Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
5: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz
6: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
7: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
6: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
7: Ester Boll, Infračervené.
6: Divadlo Meat Factory.
8: Už je zase září.
9: Škola volá.
8: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
9: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
8: Přesně tak.
9: A kdy to letos bude?
8: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
9: Těšíme se na vás na Portaňce, na Smíchově.
8: Více
9: na literární dům.cz.
8: Vstup volný.
10: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer, dneska již po třetí vám přes Rádia 1, ze studia Rádia 1, Strýček Míša. Haydn Arp nám nakousnul hudbu za dobrou práci, se kterou se povineme takhle až do 10. hodiny. Jak už jsem říkal, trošku si zaskáčeme, je tam jeden cover a jinak to bude takový jako příjemný popíček. Strýček Míša, Rádio 1 a hudba za dobrou práci. Jo, a ještě důležitá věc. Už teď na Instagramovém účtu Strýček podtržítko Míša můžete vidět celý playlist dnešní hudby za dobrou práci.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Nastal čas loučení. Kluci a holky, ještě poslední dva tracky hudby za dobrou práci, kterou vám jako každé pondělí vybírá Strýček Míša. Celý tracklist můžete najít na Instagramovém účtu Strýček Míša. A co ještě, kdybyste náhodou někdo byl z Tábora, tak tam budu se svým kardiologicko-přednáškovým cirkusem ve středu na Střelnici. A to je tak všechno, co vám k tomu můžu říct. Příští týden se uvidíme u Ešusu, uslyšíme u Ešusu s Davidem Těšínským a potom opět hudba za dobrou práci. Tak to vše. Hezký zbytek dne a týdne s Rádiem 1 vám přeje Strýček Míša.

0: Vysíláme pořad Inkubátor.
1: Dobrý pondělní večer, byť v tomto případě sváteční volného prodlouženého dne dalšího víkendu. Vám přeje Tonda Kocábek a s nimi další inkubátor na Rádiu 1. To znamená, že si v následující hodině pustíme pár českých nahrávek čerstvých z poslední doby, jak už je u mě zvykem, nikoliv z nějakých demáčů, ale z čerstvě vydaných alb, takové té, řekněme, alternativnější produkce. Začal bych s kapelou Tisíčáci, nejprve si, protože jsem se na vás nachystal toho trochu víc od nich, tak nejprve si pustíme jednu skladbu a pak vám k tomu něco řeknu. Ta skladba pochopitelně pochází z jejich nového čerstvého alba Tisíčáků, které se jmenuje Dlouhá široká bystrozraká. Jedná se o koncepční záležitost, jak už to vlastně u Tisíčáků v posledních letech bývá docela zvykem, a jedná se o desku, která je záměrně feministická. Tady jsou Tisíčáci a Nebe z jejich nového alba.

0: to byla skladba Nebe z nového alba Dlouhá široká a bystrozraká, což je deváté album brněnského tria Ty syčáci. Ty syčáci je skupina, kterou od začátku do dneška tvoří frontman, vokalista Petr Váša, kytarista Petr Zavadil a basista Tomáš Felich. Na novém albu jako hosti se k ním přidali Marta Kovářová z Budáru Staré dámy, který taky aktuálně vydala své nové album, ze kterého se za chvilku asi ještě něco pustíme, a potom taky voice bandové trio Voice Babies, kde čtyři zpěvačky znějí v 5 z 13 skladeb a podporují tak ženský prvek alba, že to zní, jako kdyby byly plánované od začátku, což je opak pravdou. Oni naopak k tomu přišli až úplně v samotném závěru tvorby téhleté desky. Ty syčáci měli předchozí dvě alba Eldorado a The Tramp, na kterých se hodně pouštěli do angličtiny, jakéhosi syčáckého etna a to, čemu říkají translatina, čili svůj vlastní vymyšlený jazyk. Na nové desce se vracejí zpátky k češtině. A jak už jsem říkal, jedná se o desku koncepční nebo konceptuální, jak chcete. Navazuje to celé na knihu Petra Váši Idealisti, která vyšla už asi před 3 lety. A celý ten ucelený příběh, který vznikal pomocí poezie světeckých legend a českých mýtů, hledá otázky, odpovědi na otázky osobní, kolektivní a nakonec i národní identity. Jak už jsem říkal, jedná se o silně feministickou záležitost, takže celý album má vypravěčku, která provází tím základním příběhem a kterou namluvila Kateřina Císařová, herečka Divadla na zábradlí. A vlastně postupně se titulní hrdinka Michaela Novotná, která prochází osobním stavovým peklem, se snamuje s 2 kouzelními divadelnicemi a společně s nimi zakládá feministickou hudebně divadelní skupinu, se kterou postupně vlastně nastudovávají příběhy z českých mýtů a legend o svatých panách mučenicích. A celé to vlastně ve finále působí jak feministický manifest. Ta deska vychází 1. října, to znamená, že v tuto chvíli ještě není venku, bude to otázka následujících 2 dnů. Nicméně drze už tady vám s ní zahraju. A vy jste samozřejmě už nějakou dobu mohli slýchat ve Velké sedmě skladbu Země příroda spí. A ještě bych možná mohl doplnit, že křty alba proběhnou 14. října v brněnském kabinetě MUS, potom 20. října v plzeňském Saxpubu a potom 21. října v Praze na Kamina Boat. Na všech těch třech ty syčáky doprovodí právě dívčí Voice Babies, který se podíleli na tom celkovém výsledku. Takže tady ještě jedna skladba z nového alba, které ještě jednou tedy zopakuji, se jmenuje Dlouhá, široká a bystrozraká skupiny Ty syčáci a jedná se o skladbu nazvanou Bára, Marka a Katka. A pustím vám ji právě s tím vyprávěným úvodem.
1: Trio Lumen se k překvapení publika rozhodlo ukázat myšlenku duševní nezávislosti na příkladu tradičních svatých panen mučednic. Barbora, Markéta, Kateřina, jejichž jména znamenají cizinka, pe, perla a čistá. Jejich symboly jsou věž, drak a kolo. A jsou patronkami profesí, představujících tři úrovně reality. Horníků, zemědělců, inteligence. Bára, Marka a Katka.

Tak to byly po druhé ty Syčáci a jejich nové album nazvané Dlouhá široká a Bystro zraká, které, jak už jsem říkal, vychází teprve za dva dny, takže jste to měli s takovou malou předpremiérou vlastně. Dá se i říci. Co mě hodně docela překvapilo, že 30. září, to znamená zase opět za dva dny, vychází nové, řekl bych v tomto případě spíš EPčko Ondřeje Kyase, brněnského také hudebníka, který dlouhá léta působí v kapele Květy, dlouhá léta působil i v kapele Mucha, který zároveň vydává solově mnohé své nahrávky a vlastně není to tak dávno, co mu vyšlo dvojalbum dokonce, Nahrávání světa, myslím, že to bylo loni. Teď, abych nemystifikoval, v květnu 2025, takže je vidět, že je velice autorsky plodný. No a 1. října vychází jeho, řekněme spíš minialbum, sedmá skladbová záležitost, která se jmenuje Point of No Return. A já vám z něj můžu pustit teď vlastně první skladbu. Starate taky vlastně v tuhle chvíli ještě chystané nahrávky, která se jmenuje V horkém autě letní nudy.

byl Ondřej Kias a skladba Velkém autě letní nudy z jeho nové nahrávky Point of No Return, která, jak už jsem říkal, vychází poslední zářijový den. Před časem mi psal jeden náš posluchač, pravidelný posluchač Velké sedmi, který říkal, že ho hodně zaujala kapela Vlasta, která tam působí ve Velké sedmě se skladbou Chci jet někam na jich. A já jsem, jestli o té kapele něco nevím, nebo jestli ho nemůžu nějakým způsobem nasměrovat, tak jsem zjistil, že tady vlastně já o ní taky nic nevím a začal jsem trošku pátrat. A kromě instagramového profilu, což je samozřejmě dneska nejčastější u mladých kapel, tak jsem našel bandcampový profil této dívčí čtveřice, a o které pořád ještě vlastně nevím, jestli je pražská nebo brněnská. V každém případě vlastně svoji první nahrávku dámy vydali už v květnu 2025, dubnu 2025, a to single diss track Na rodiče Panny Marie, což samo o sobě podporuje tu ideu, že oni o sobě říkají, že jsou punková kapela. No a našel jsem tady album Dívčí války, ze kterého si právě hrajeme tu skladbu někam na jich ve Velké sedmě, a tak jsem se rozhodl, že vám z ní tady dneska něco pustím, byť tedy to vyšlo vlastně

byla ještě jednou dívčí kapela Vlasta z jejich alba Divčí války, vydaného na sklonku jara. A když jsem k těm, mezi těmi ohodnutími, tak se ještě zpátky vrátím desce, které jsme tady už jednu věc hráli v Inklubátoru a která jinak prošuměla poměrně dost smutně. A to je nové album kapely Velocetrol. To vyšlo v červnu u vydavatelství Stone to Death, pardubického to labelu. A snaží se propojovat post-punk přichledali a saxofonové výboje s atmosférou nočního města. Dáme si z toho skladbu nazvanou Bělehrad neboli Beograd.

To byly Velosetrol a skladba Beograd, která uzavírá jejich nové album. Jako mívám docela dobrý zvyk, zabrousil jsem i na nové nahrávky labelu Polí 5 a našel jsem tam nahrávku čehosi, co se jmenuje Silly Philip. Přiznám se, že vůbec nic o tom nevím, ale to mi nezabrání vám jednu skladbu z téhleté desky, která se jmenuje Gestation, tady dneska zahrát. Takže s případnými stížnostmi na informace ohledně projektu Silly Philip se obraťte na label Polí 5 a tady je skladba, která nese název Další skupina opic.

0: tak to byl elektroindustriální projekt Silly Philip a jeho čerstvě vydané album Gestation, skladba další skupina Opic.
1: Vysíláme pořad Inkubátor.
0: No a u podobných experimentů měním ještě chvilku zůstat. Tohle je Tupa Tape, což je nový projekt Vladivojny Lači, nový elektronický projekt. Pokud byste byli na konci června v Kaštanu na Unifestu, tak jste to měli možnost vidět naživo. Pokud by vás to zaujalo a nebyli jste tam, pak můžu doporučit 7. října, kdy vystupuje v punktu Tupa Tape a Hvězdička z její nové kolekce nazvané Mrkwood Live Sessions.

to byla Baldiv Nelčí a ve své současné reinkarnaci nazvané Tulpa Tape a skladba nazvaná Hvězdička z jejich živých sešnů v letošním roce čerstvě vydaných. Teď krátce zabrousím na Slovensko. Na Slovensku působí elektroakustický projekt Božské soaré. Opět, když jsem zmiňoval ty koncerty, mohli jste vidět letos na Besedě u Big Beatu například. Na sklonku jara jim vyšlo album u Slnko Records debutové album. Ten projekt tvoří Richard Grimm, kterého můžete znát jako součást třeba projektu Raptor Koch nebo Got an Eve, a producent Dominik Novák. Míchají s elektroniku s ambientem, s minimálem, s terénními nahrávkami, s různými experimenty. Na desce hostuje i Tomáš Niesner a já se k němu, k tomuto albu, takto navrátím. Pustíme se skladbu Unavený Felix.

to bylo slovenské božské soare a skladba z jejich letošního debutového alba. Já jsem tady v úplném úvodu slíbil Budva staré dámy. Budva staré dámy 25. září, to znamená tento týden, vydal své nové album, které se jmenuje V úplně pitomý době. A kapela se na ní vrací, nebo aspoň sama to tvrdí, k písničkovější podobě své tvorby. A zároveň otevírá témata každodenní práce, péče, nastavování hranic, společenského zalcení, drobných momentů, které člověka dokážou zachránit uprostřed přetlaku. Texty frontmana Maty Kovářové se tu potkávají ze slovy pěti současných básníků a básniček napříč generacemi, zatímco zvuk kapely rozšiřují vrstvené kytary, elektronika, terénní nahrávky i akustické detaily. Opět zase platí, že v Velké sedmě jste měli možnost už slyšet nebo slýcháte skladbu To nemůžu být já. Nicméně tahleta deska, která navazuje na album Kostřičky z roku 2020, tuším, že doufám, že se nemýlím, tak tahleta deska je sedmá řadová a má na sobě mnoho více podob, než jakou zachycuje ta skladba, kterou jsme si tady hráli. Podobně jako na těch sičácích i zde hostuje voicebandové trio Voice Babies, ale existuje tu i ženský sbor Kolegyně Korále, brněnský rapper Erkil, trumpetista Martin Dvořáček a křest proběhne 3. října v brněnském klubu Leitnerova a 17. října v Kaštanu v Praze, kde bude asistovat kapela Schrödingerova kočka. A také básnici Kamil Bouška, Anna Pecenová a Jan Škrob. Mezi tím ještě 16.10. koukám, kapela zahraje v Liberci v klubu Stamina. Takže na úplný závěr dnešního inkubátoru ukázka z nového alba skupiny Budva staré dámy v úplně pitomé době, ukázka, která se jmenuje Úhoři.

tak to bylo Budu staré dámy, skladba Uhoři z nového alba v úplně pitomé době a zároveň poslední věc dnešního inkubátoru. Zdraví vás Tonda Kocábek, naslyšenou zase za nějaký ten měsíc a něco při inkubátoru, anebo někdy při velké sedmě či nedělním ranním bloku.

0: Inkubátor.
1: Tak můžu říct. Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá. Nebo jak?
2: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Tako za už mě ani neposlouchá. Ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak tam naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
2: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha,
2: a tak to bude,
1: jo a jo, to
2: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
2: Rádio 1 jenom.
1: Aha,
2: jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?
2: Tak, to je všechno.
3: In the absence of your ghost, there are pages I still dog-ear. Keep trying to picture you close.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Andrei.
1: Albert?

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?
0: Sakru, nemůžeš!

krok. Všechno se změní, všechno zahojí, co není vidět. Nevím, jak popsat něco, co nejde.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: vajo, hemakaj, gemakama, sahuča, no i tuta, chvajo, chvajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.